Pravda, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: Krásné chvíle přejeme všem rockerům, metalistům, ale klidně třeba básníkům nebo ilustrátorům. Proč taky někoho vynechávat, že ano?
1: Všichni, co momentálně posloucháte rádio Čas Rock anebo koukáte na televizi Rebel, jste vítáni u nás v Rebelském baru.
0: My dva to tady už nějakou dobu táhneme spolu, takže vlastně můžeme říct, že spolupracujeme. A právě to bude náplní dnešního dílu.
1: Spoluprací v hudební branži je a bylo požehnaně, takže je z čeho vybírat. A první kousek nás zavede na americkou hudební scénu.
0: V roce 2016, tedy před 10 lety, vydali Korn album The Serenity of Suffering. V jedné písni jim vypomohl i Corey Taylor.
1: Fanoušci, kteří si vysnili spojení těchto dvou frontmenů, museli být naprosto spokojeni.

0: Hudební spolupráce mohou být z různého důvodu. Často je to jen ojedinělý případ, kdy někdo hostuje někomu na desce třeba.
1: Ale někdy k takovým věcem dochází ze smutných důvodů. Třeba v rámci vzdání holdu zemřelé osobě.
0: V roce 2017 zasáhla rockový svět smutná zpráva. Ve věku 52 let zemřel Chris Cornell, bývalý frontman Soundgarden, ale také člen Audioslave.
1: Ve stejném roce proběhl další ročník festivalu Rock Am Ring, kde mimo jiné vystupovala kapela Prophets of Rage.
0: Projekt, kde se objevili členové Rage Against the Machine a Audioslave. No a během písně Like a Stone je přišel doprovodit i Serge Tankian. A jak to hudebníkům šlapalo, na to se podívejme právě teď.
2: Dankeschön, vielen Dank, Deutschland. Thank you so much. This is our second show in Europe ever, and you're a spectacular audience. Thank you very much. We appreciate it. We'd like to take a moment and ask you all to give an incredible roar of applause in memory of the great Chris Cornell. An even louder roar of applause to the great Chris Cornell. This was our good friend and comrade for years, and we're going to bring up another friend now who is also a very good friend of Chris's to play something for Chris Cornell. Please welcome Serge Tankian from System of a Down.

0: Dnešní rebelský bar se nese ve znamení spoluprací. V baru to znamená, že jeden nachystá pití a druhý ho roznese, případně třetí vypije.
1: V hudební branži to naopak může vypadat následovně. Kapela, která je ryze instrumentální, si tu a tam zavolá na pomoc slavného zpěváka, nebo v aktuálním případě zpěvačku.
0: A přesně takový postup volí už mnoho let Apokalyptika. Je pravda, že jen tato finská kapela by nám spolupracemi dala materiál minimálně na dva díly.
1: No, my ale zakotvíme v roce 2005, kdy skupina vydala eponymní desku. Nachází se na ní jedna píseň, která vyšla hned ve čtyřech verzích. Instrumentální, anglické, německé a francouzské. A podle toho se taky měnily názvy songu.
0: Anglickou a německou verzi naspívala česká zpěvačka Marta Jandová. Tak si jednu z nich taky můžeme nyní pustit.

0: Jsme zpátky v Rebelském baru, kde se to dnes hemží hudebními spoluprácemi. A ty bývají někdy i neobvyklé.
1: Tak třeba v roce 2011 způsobili takový malý poprask pánové z kapely Korn. Oni se totiž rozhodli vydat desku, na které kapelu doprovázeli různí elektroumělci.
0: Ano, podruhé tady dnes budeme mít kapelu Korn, protože tohle bylo hodně neobvyklý počin. Dneska by to asi nikdo neřešil, ale před 15 lety jako zvedali obočí lidi. Tahle nahrávka byla označena za lehce kontroverzní a mnoho fanoušků jí nemůže přijít na chuť dodnes.
1: Máš pravdu. V dnešní době se naopak metal s elektrem mixuje jedna báseň, někdy možná až moc. Dá se tedy říci, že album The Path of Totality předběhlo svou dobu.
0: Ale o to jim tenkrát šlo. Jonathan Davis prohlásil, že chtějí být průkopníky a dělat věci, které by neměli. No a to se asi povedlo.
1: My si dáme pilotní single desky Narcissistic Cannibal.

0: Před námi je další hudební spolupráce. Ono, kde to často vybízí k různým hostovačkám, tak to jsou filmové soundtracky.
1: Jeden takový si dáme, protože zavzpomínáme na dobu, kdy se komiksovky teprve pomalinku dostávaly na vrchol filmového žánru.
0: V dnešní době to je jeden malovaný panák za druhým. Ale filmy, které se postarali o všeobecnou popularitu komiksovek, tak to jsou považováni první dva X-meni a Spider-meni.
1: První film o lidském pavoukovi šel do kin v roce 2002. V té době se taky ještě poctivě točili písně Prodaný snímek.
0: No a tady dostali možnost spolupracovat Chet Kroeger a Josie Scott, tedy ústřední postavy kapel Nickelback a Saliva.
1: Na písni se nakonec podílelo více hudebníků, třeba z kapel Theory of Deadman nebo Pearl Jam. Autorsky se však stále jedná hlavně o dílo Cheta Kroegera.
0: Stejně jako celý film, i píseň slavila úspěch po celém světě. Byly z toho i tři nominace na Grammy.

0: No a dostali jsme se na závěr aktuálního rebelského baru. My začneme s Tomášem pomalu uklízet a ještě než zamkneme, čeká nás jedna spolupráce.
1: Tahle konkrétní trvala cca 5 let, během které vyšly dvě desky, a to pod hlavičkou Lindemann. Frontman Rammstein se tenkrát spojil s Peterem Taktrénem, lídrem Pain a Hypocrisy.
0: První deska byla v angličtině, na podruhé už vsadili na zpěvákovu rodnou němčinu. A celý tento projekt si fanoušci pochvalovali.
1: Jenže bohužel, evidentně si pánové přestali rozumět. A tak šli v roce 2020 od sebe. Muzika však zůstala, tak si jeden kousek můžeme dát.
0: No a my se s vámi zároveň loučíme. Mějte se, bando, krásně, my tady budeme zase za týden.

Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz. Poslech může způsobit nekontrolovatelné

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedin

nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: 5:55. No a tak koukám na ty časové údaje, tak přesně za 4 měsíce tady bude Štědrý den. Přesně za týden budeme slavit na někteří poslední den prázdnin. No ale právě teď v tuto chvíli začíná Ostrý budíček.
1: Ještě si zapomněl říct jednu věc, podstatnou, no. Že přesně za rok bude 24. srpna.
0: Dobře, tak mohli jsme to vzít ještě takhle zdaleka. Jako.
1: Ve studiu je každopádně připravena tradiční dvojice, to je to nadcházející 4-hodinové seance, to znamená Ivo Raška a Tomáš Michalík. Začíná také nový pracovní týden, zároveň poslední prázdninový, jak jsi zmínil, no a hudebně, tak to si dáme za malý okamžik třeba s Károsem Broadway.
0: Přihodíme Briana Adamse.
1: A možná bude také Harley. A možná.
0: Co bude určitě, tak to jsou první ranní zprávy, které nachystal Martin Fabík, takže mu mile rádi předáváme slovo.
2: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
3: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Ostravě na silnici poblíž hlavního nádraží. Probíhají tady práce inženýrských sítí. Jsou zde objízdné trasy. Dále buďte opatrní na hlavním nájezdu a výjezdu směr Zábřeh Ostrava-Jih. Kvůli údržbě mostu je částečná uzavírka. Může hrozit zdržení. A pozornost se vyplatí i v Havířově v ulici Okružní poblíž oblasti Šumbárku. Ulice je uzavřena kvůli opravy povrchu vozovky. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
3: Dobré ráno, rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Mladých podnikatelů v Česku rychle přibývá. Za posledních 10 let se jejich počet více než dvojnásobil. Na konci loňska podnikalo přes 17 000 lidí do 20 let. Nejčastěji se věnují stavebnictví, sportu, zábavě, dopravě nebo IT. Mladé láká hlavně více svobody a možnost pracovat podle sebe.
2: Morava aktuálně.
3: Karvinská část Louky se mění. Město už představilo další velký projekt, nové komunitní centrum. Co nabídne, to nám už prozradila mluvčí Monika Danková.
5: To má nabídnout prostor pro setkávání místních obyvatel, menší kulturní a společenské akce i zázemí pro spolkovou činnost. Projekt počítá se společenským sálem, hygienickým zázemím. Součástí záměru budou také nové fotbalové šatny, workoutové i dětské hřiště. V okolí přibudou nová parkovací místa a na střechách objektů budou umístěny fotovoltaické panely.
3: Vedle komunitního centra město chystá také výstavbu nové mateřské školy. Ve Zlíně přibudou další radary na měření rychlosti. Od září začnou hlídat řidiče v části Mladcová. Další měření město chystá na Štefánikově ulici ve Štípě a Klečůvce. Důvodem jsou hlavně stížnosti na rychlou jízdu v obydlených částech města. Cílem je přimět řidiče zpomalit a zvýšit tak bezpečnost. A česká atletka Lourdes Gloria Manuel zazářila v polském Chorzově. Vyhrála běh na 300 metrů a zaběhla český rekord. Jako první Češka se dostala pod hranici 36 sekund. Závodí skvěle vyšel a potvrdila, že patří mezi velké české atletické naděje. Teď už se bude připravovat na finále Diamantové ligy v Bruselu. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

0: Tak tohle byla velice speciální záležitost, která vás poměrně mohla uklidnit. River of Decides měla na svědomí kapela Mad Season. Vlastně takový zajímavý vedlejší projekt slavných členů. Tehdejší smetánky seattlovské grangeové scény.
1: No a mezi hlavní členy téhleté skupiny patřili třeba kytarista Mike McCready z Pearl Jam, a to jste možná poznali, zpěvák Lynn Staley z Alice in Chains. No a přestože pod hlavičkou Mad Season vydali pouze jedno jediné album, tak se velmi výrazně zapsali do rockové historie.
0: Což byla tedy malá špetka historie, jak tady řekl Ivo, ale my se teď pojďme věnovat něčemu budoucímu, protože začátek nového týdne nám určitě může napovědět, jak se ponese, jak se nám bude dařit ty následující dny. A proto je tady opět Milan Gelnar, kterého vítáme a předáváme slovo.
2: Vstup do nového týdne bude příjemný, aktivní a plný nových impulzů. Hvězdy přejí věcným jednáním, obchodu i učení. Pozor ale, jsou zde sklony k náhlým událostem destrukčního charakteru. Často se to bude týkat konfliktů mezi muži a ženami. Mnohdy pak půjde o milostné úlety. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci odstartují týden s radostnou lehkostí. Váhy mají šanci na urovnání nějakých sporů a vodnáři mohou přijít s převratnou myšlenkou. Ryby budou čerpat sílu ze svých snů. Radci bezpečně povedou svůj tým a štíři se budou nekompromisně vyjadřovat i rozhodovat. Střelci se ponoří do své práce s nadšením. Berani snadno překonají své překážky, ale vy si vždy prosadí svou. Panám se otevřou nové profesní příležitosti. Kozorozi si udrží svou pevnou disciplínu a bíjící jen svou přítomností sklidní vypjaté situace. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.

0: Možná jste před časem zaznamenali obrovský úspěch jednoho animovaného filmu K-pop, no, K-pop, Lovkyně démonů.
1: Já jo, u nás to hrálo furt doma. Kluky si to pouštěli.
0: To jsou možná ty chvíle, kdy mám rád, že jsem rád, že mám doma kluky dva asi, no. Každopádně ono se jednalo takový kreslený muzikál, který se vezl právě na vlně K-popu, což je údajně teda kombinace popu, elektra, rapu, já nevím co všechno. Mm. Zažívá to velký boom a silná stránka toho všeho je teda velká vizuální show a taneční choreografie. Mm.
1: No ostatně nejenom u nás doma to hrálo, protože tenhle úspěch zaznamenali také na Netflixu, kdy si tento snímek pustilo přes 325 milionů lidí. Nebo možná lépe přesněji řečeno, kolikrát to bylo přehráno. A úspěch se potvrdil také získáním dvou Oscarů za nejlepší animovaný film plus nejlepší původní píseň.

0: No, dá se říct, nebo dalo by se říct, všichni měli radost, samozřejmě tvůrci, fanoušci, kdo z toho ale radost asi úplně nemá dodnes, tak to je americká kapela Demon Hunter, která vznikla v roce 2000, takže už tady je poměrně dlouho a upřímně ono to zní trošičku jinak. No a není to tak dávno, tak právě kapela, nebo spíš management, podal na Netflix žalobu, a to kvůli názvu Demon Hunter. Ono totiž docházelo k určitým záměrám, třeba ohledně prodávání merče, anebo lístku na koncert.
1: To se dalo čekat.
0: To se skutečně stalo, že jednomu pánovi, který utratil $500 na lístky za show pro děti, tak přišel na trošičku jiný koncert.
1: To je pravda, no. Já, jak to tak vypadá, metalisté budou mít smůlu, protože streamovací gigant se vyjádřil v tom smyslu, že změna názvu nenastane, a to ani náhodou. Naopak prý stvořili fenomén, který inspiroval fanoušky po celém světě. Takže nezbývá, než dávat pozor, no a vy si raději dvakrát zkontrolujte, na co kupujete lístky.
2: Posloucháte Ostrý

Nazdar všichni rockeři, kteří rádi sledujete nebo posloucháte Rock Speciál. Jak můžete vidět, pokud sledujete televizi Rebel, tak se nacházíme venku, a to konkrétně na letošním ročníku festivalu Holba Rock na grilu. Takže dnes velice speciální. Od 19 hodin na rádiu Čas Rock, od 20 na TV Rebel.

0: pondělí ráno jede pěkně naplno a vlastně stejně jak se léto blíží do svého finále, tak nějak se musíme smířit i s tím, že sluníčko hold zapadá o něco dříve, naopak ráno si na něj musíme počkat o něco déle. No a dalším tradičním jevem nadcházejícího ročního období je to, že nám klesají i ranní teploty. Ostatně s tím souvisí i několik pranostik na dnešní den. V té jedné se říká, že třeba od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje, anebo Bartoloměj svatý odpoledne krátí.
1: To je pravda a jako na ten dnešní den je fakt strašně hodně pranostik. Nevím, proč zrovna 24. srpen byl u někoho tak kreativní, že v minulosti vymýšlel, ale mě zaujala následující. O svatém Bartoloměji naplije jelen do řeky a proto se nemá již nikdo koupat. Já bych chtěl jenom vidět toho jelena, jak do té řeky blije, nebo plive, nebo prostě cokoliv. No. To by mi asi stačilo ke štěstí, no. A fakt bych tam navlez teda,
0: no. Takže je to moc nesedí, jako máš ještě týden do konce prázdnin.
1: No.
0: Proč bych se nekoupal, že? Ještě když tady máme Saharu za okny.
1: Hlásí zase jako více, že?
0: Takže, právě, no.
1: Tak ten jelen nesmí blejt, no, do té řeky prostě.
0: Ano, přesně tak. No, takže jeleni, dejte si ještě voraz. K jedné pranostice se ještě dostaneme později, stejně tak jako k samotnému jménu Bartoloměj. V tuhletu chvíli nás čeká ale další várka muziky.

0: zemřela mi kulma.
1: To vyřeším.
2: Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: máme 6:45, to znamená, že první hodinka ostrého budíčku pomalinku míří do svého finiše a my tady s Tomášem máme jedno přání se vzkazem.
1: Ano, přišlo WhatsAppem, jak se říká, no, WhatsAppem. Lubožovi chce totiž popřát hezkou šichtu jeho syn Davídek, ať mu to lépe utíká, ať má dobrou náladu po celý týden, takže by to konkrétně měli být jeho milovaní Rage Against the Machine.
0: Tak jo,
1: takže posíláme. A ať se daří. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Tohle byla Lita Ford, rodačka z Londýna, která se nicméně už jako 17letá stala členkou slavné kalifornské ryze dívčí rockové kapely The Runaways. My jsme si na čas roku poslechli Falling In and Out of Love, která se pro změnu zařazuje do její soulové tvorby.
1: Další muzika na rádiu Čas Rock bude až po 7 hodině. Jestli se chystáte snídat, my vám přejeme dobrou chuť. Tady před malou chviličkou si pochutnával na travičce zajíček, který tu a tam proskáče kolem rádia Čas Rock, a dal si teda na šup. Tady toho spořádal dost. No. Potom zase odhopsal pryč, tak nevím, asi někde tráví. Co se týče tedy té muziky, která bude po 7 hodině, tak vězte, že to budou Good Charlotte.
0: Jako druhou ochutnávku můžeme ponouknout Evergrey.
1: Česká muzika bude mít podobu třeba Kokot Minute. Kanady, na zádech Ačka, aby všichni
0: věděli, že nejsem žádná. Nejprve zamíříme ale na skok do redakce, kde už čeká Martin Fabík. Připraveny jsou totiž zprávy a také přehled dopravy.
2: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
3: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve 3 prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
5: Čas Rock.
6: Čas Rock.
7: Skonto nabité.
8: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na Dek.cz.
11: Aktuálně si dávejte pozor v Šumperku na silnici v oblasti Rudoltice. Stala se tady dopravní nehoda. 2 kamiony narazily do stromů. Může hrozit omezení provozu. Dále buďte opatrní na dálnici D1 v oblasti Troubsko směr Brno. Probíhá zde údržba a opravy svodidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
12: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
13: Rádio Čas Rock. Zprávy.
11: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Bydlení v Česku je pro lidi stále pořádnou výzvou. Ceny bytů rostou nejen v Praze, ale i v dalších velkých městech. Výrazně si připlatí lidé například v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Zájem o byty je stále vysoký a ceny tak tlačí nahoru hlavně poptávka. Pro zájemce o vlastní bydlení je tak pořízení bytu stále náročnější.
14: Morava aktuálně.
11: Beskydská sedmička odstartuje už v pátek večer v Třinci. 17. ročník přiláká běžce z celého světa a na zahájení dorazí i prezident Petr Pavel. Závodníky čeká více než 100 kilometrů přes beskydské vrcholy a pořádná porce stoupání. Cílem bude Frenštát pod Radhoštěm, kam první běžci dorazí už v sobotu dopoledne. Jihomoravský kraj podpoří modernizaci urgentních příjmů ve dvou nemocnicích za 20 milionů korun. Ve kterých městech, to nám už prozradil zastupující mluvčí Petr Holeček.
6: V nemocnici Boskovice krajská podpora významně pomůže s financováním vybudování zcela nového urgentního příjmu druhého typu. Ten vznikne přestavbou stávajících prostor a pacientům i zdravotníkům poskytne moderní zázemí. V Blanenské nemocnici pak dotace pomůže pokrýt náklady na celkovou modernizaci stávajícího urgentního příjmu.
11: A Sparta si v Brně zastřílela. V pátém kole šance ligy porazila Artis 4-0 a připsala si první venkovní výhru v sezóně. Pražané rozhodli už v prvním poločase a po přestávce přidali další dva góly. Sparta si tak odvezla z Brna důležité 3 body. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.
14: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Studiová časomíra ukazuje 7 hodin a 15 minut k tomu. Ostrý budíček na čas roku pokračuje kupředu. A ještě než vám pustíme další várku muziky, tak bychom s dovolením tady zalistovali v rokové kronice.
1: Tohle určitě znáte, to je kapela The Doors. No a právě dnes je to 60 let od chvíle, kdy se pánové zavřeli v Los Angeleském studiu a zahájili nahrávání svého prvního alba.
0: V roce 1975 odstartovala jiná slavná kapela The Queen práce na písni Bohemian Rhapsody. Tady to bylo ale trošičku košatější nahrávání. V nahrávacím studiu na skladbě pracovali totiž celé 3 týdny. Freddie Mercury nahrávací práci řídil na základě schůzí, kdy své kolegy pečlivě úkoloval. Ve finále tak May, Mercury a Taylor zpívali vokální párty neustále znovu a znovu a znovu, dokud to nebylo úplně špígl-mígl. Denně dokonce 10 až 12 hodin.
1: No a pojďme se vrátit ještě do roku 1990. Perné chvilky pro kapelu Judas Priest, protože ti se úspěšně ubránili v soudním sporu s pozůstalými po dvou fanoušcích. Ti se totiž o 5 let dříve pokusili o sebevraždu při poslechu desky The Stained Glass. Oba fanoušci nakonec zemřeli. První se zastřelil a druhý se o 3 roky později předávkoval metadonem. A obžaloba tvrdila, že za smrt obou 17-letých kluků mohlo právě podprahové sdělení, které mělo být na albu.
0: Tolik k dnešnímu okénku do minulosti, teď už na čas roku jdeme zpátky na muziku.
2: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro budíček.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: Připomínám, že ladíte rádio Čas Rock, Ostrý budíček, no a tohle byli švédští Evergrey a jejich song Where August Morn. Dozněl nám 3 minutky před 7:30 a nyní se pojďme podívat na jedno zajímavé výročí, které připadá na 24. srpna. Schválně, kdo z vás si pamatuje tuhle znělku?
1: Já teda určitě ano, i když je to opravdu řádka let, co byla slyšet skoro každý den. Přesně před 31 lety se na monitorech našich počítačů vůbec poprvé objevilo tlačítko Start, stejně tak jako správce úloh, hlavní panel průzkumních souborů a nebo taková plocha s ikonkami. Dnes pro mnohé naprostá samozřejmost, ale vlastně do té doby nevídaná věc. Na trh totiž přišel legendární operační systém Windows 95.
0: Já si nepamatuju, když přišel Windows 95, ale vzpomínám si na debaty jako děcka mezi sebou, když měl někdo počítač.
1: Ano.
0: Když vždycky padla otázka, a máš tam Windows?
1: Jo.
0: Co to je? Jako, co to znamená, máš tam Windows? Mimochodem tehdejší systémové požadavky byly 4 mega operační paměť a nějakých 100 mega místa na disku.
1: To je docela úsměvné, že? Když si to porovnáš s dnešními počítači, co počítači? Telefony, nebo hodinkami, nebo čím, kalkulačkama.
0: To je masakr. My tady ale ve studiu máme mnohem aktuálnější verzi a to je dobře. Máme tady taky kompetentní lidi, jo, Dana, Tomáše.
1: Ano.
0: I když je problém, tak samozřejmě přijdou s klasickou odpovědí, restartuj to.
1: Jo, zkusili jste to zapnout a vypnout.
0: Ano. Tak. Ale naštěstí,
1: já bych chtěl dělat ajťáka.
0: Naštěstí to všechno funguje, takže svoji práci dělají dobře. No a na tom našem dobrém systému kvalitním si můžeme přehrát další věc v playlistu a to budou Pearl Jam a jejich song I'm Mine.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
7: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Faber.
1: Hop, hop, hop, hop, no, hop. Ještě jsme, no.
0: No, něco podobného má... Tak, teď to má Tigar. Já bych vám dal točíš, kdybych tam byl. Něco podobného má točíš za sebou Ivo, který se o víkendu zúčastnil takového bubnování, veslování a nebdračí lodě.
1: Máš
0: jak
1: pravdu.
0: Se dařilo?
1: Hele, loni jsem si to vyzkoušel poprvé, nevím čím mě to nadchlo, ale strašně mi to začalo bavit. A tak jsem do toho šel letos znovu, sestavili jsme tým 20 borců a borkyň, plus moje žena dělala právě bubenici. No a součástí manšaftu byly třeba i naše holky z rádia, z Proma. A tak vlastně jednou z motivací, kromě toho nepotopit loď, bylo porazit konkurenční rádio Orion, které se také na místě nacházelo.
0: No pěkně, to bylo na Slezské hartě, že?
1: Ano, ano.
0: No, a jak se pádlova, nebo vesluje nebo pádluje? Počkej.
1: Každý podle svých schopností, jo. Asi tak. Každopádně na vodě panovaly opravdu těžké podmínky, protože opravdu silně foukalo. Ale i přestože na naší lodi byli téměř všichni absolutní amatéři, tak si myslím, že jsme nezajeli špatné jízdy. A taky když připočtu, že jsme důsledně ladili taktiku dlouho do noci, rozumíš, co tím chci říct, jo?
0: Ano, ano, ano.
1: Tak jsme předvedli skoro až nadlidský výkon. Na 200 jsme skončili 33, na kilásku 32, takže zhruba někde uprostřed startovního pole. Ale hlavní bylo to, že jsme ten Orion fakt porazili.
0: No, a otázka na závěr, teď si samozřejmě moc dobře rozmyslí odpověď. Jak jsi byl spokojen s bubenící?
1: Naprosto, odvedla skvělou práci.
0: Proto jste taky skončili 33.
1: No, ano, ano.
0: Dobře.
1: Mimochodem, jak jsme tady začínali ten vstup, jako jak se no. hop, jak se no. jako hecuješ, jo, jedeš. Ať všichni mají, tam je totiž nejdůležitější, aby všichni jeli synchronně. A pádlovali teda ve stejný okamžik, což je jiný problém. Tak my jsme neřvali hop, hop, hop.
0: No.
1: My jsme řvali rum, rum, rum. A jelo to fantasticky.
0: Nesoudím.

0: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. Ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok.
3: Čas rok.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
6: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená, proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
7: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
5: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Vyhrajte s extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o 3x cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
11: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 000, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
12: Do Brna, do Prahy.
13: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
14: Jedu vlakem Českých drah.
15: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: Tak pro někoho kafíčko raní, jako mám třeba tady a já, už nemám, už není. Pro někoho kafe iné, které jsme právě teď společně doposlouchali. V této hodince na rádiu Čas Rock a nám nezbývá nic jiného, než se pobavit o té další, takže já se ptám i tebe, co nás čeká po osmé?
1: No, když už jsme se bavili o těch dračích lodích, tak u závodění zůstaneme, podíváme se do Holandska, kde se o víkendu jela pro změnu velká cena F1.
0: Prý tam bylo veselo, tak celkově na více stranách jako...
1: No, jako kdo přišel fandit Verstappenovi, tak si ho moc neužil.
0: Zase odešel.
1: Nedal si ani jedno kolo.
0: Budeme se o tom bavit, ale k tomu nás čeká i poměrně dost české muziky, takže Kern. Svět je bláznivý,
1: a nevě ho mám. Bude také Tania.
0: A bude také Hau Hau? Doga.
1: Ale... Nebude chybět ani nezbytný přehled všeho podstatného, co se kolem nás děje. Zprávy i dopravní informace pro vás chystá Martin Fabík.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Je! Schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13 korun 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na dek.cz.
8: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
9: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
10: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přivese Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Také a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
11: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
12: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na trase Bělotín státní hranice s Polskem v oblasti Karviná poblíž kruhového objezdu. Stala se tady dopravní nehoda kamionu a osobního auta. Dále buďte opatrní na Zlínsku na silnici poblíž Slušovic. Probíhá tady vyšetřování nehody dvou osobních aut. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
13: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
14: Radio Čas Rock. Zprávy.
12: Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Vosy letos útočí ve velkém. Jejich aktivita je v srpnu na vrcholu a setkat se s nimi mohou lidé prakticky kdekoliv. Problémy mají například popeláři při vyvážení kontejnerů. Několik z nich už vosy pobodali. Odborníci upozorňují, že právě teď jsou vosy kvůli hledání potravy nejaktivnější. Podle televize LTV Plus s příchodem podzimu by jejich aktivita měla postupně klesat.
15: Morava aktuálně.
12: Frýdecko-Místecká radnice zvelebuje Frýdecký les. Vznikne v něm několik tematických okruhů a ptačí stezka. Další podrobnosti má mluvčí města Jana Musálková-Jakelová.
15: V první fázi počítáme s tím, že dojde k propojení revitalizovaných tůní na Bílém potoce. Bude zrekonstruována komunikace vedoucí od tůní ke křižovatce, tak aby tůně byly pohodlněji dostupné pro návštěvníky. Do konce září by měla být dokončena stezka vody kolem tůní, která nabídne interaktivní prvky. Tato prvně dokončená stezka by měla být vzorovým příkladem pro ostatní připravované stezky a okruhy.
12: Olomouc má v centru další lákadlo pro oči. Arianovu kašnu na Horním náměstí zdobí více než 1000 květin v několika barvách. Nechybí růže, karafiáty ani další řezané květiny. O výzdobu se postarali floristky z výstaviště Flora Olomouc. Květinová podoba kašny se navíc v dalších týdnech ještě několikrát změní. A česká biatlonistka Tereza Voborníková zazářila v Drážďanech. Letní biatlonovou exhibici vyhrála díky skvělé střelbě a rychlému běhu. Ani jednou neminula a v závěru si vytvořila náskok, který už nepustila. Druhá skončila Rakušanka a třetí Italka. V mužském závodě doběhl Vítězslav Horník na 7. místě. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.
14: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rok.

0: Ostrý budíček pokračuje dál a my, než si dáme další muziku, tak si uděláme krátkou zastávku v Holandsku nebo v Nizozemsku, jak chcete. Každopádně na tamní... Co?
1: Tak kde?
0: Tak v zemní tulipánů.
1: A, dobře.
0: Na tamním okruhu Zandvoort totiž se jela další velká cena vozu F1.
1: No a byla to tentokrát skvělá podívaná, na kterou se společně se mnou doma dokonce koukali obě dcery. Každá si vybrala jednoho svého favorita na začátku a tomu fandila a povím ti, že to hodně bavilo, protože závod nabídl spoustu zajímavých momentů.
0: No na ten první jsme vlastně nemuseli čekat ani moc dlouho, no.
1: No ne, no.
0: Nestihl uvařit kafe. Už v prvním kole totiž přišel moment, který zvedl všechny fanoušky ze sedaček. Domácí Max Verstappen odstartoval sice ze 7. místa, ale nakonec mohl být za něho rád, protože vůbec nedojel. Na mokré trati poslední klopené zatáčce přišel o kontrolu nad vozidlem, dostal smyka a narazil do bariéry.
1: Což byl vlastně incident, který zvedl ze sedaček nejen fanoušky, ale i domácího Maxe Verstappena teda. A naštěstí tedy zmiňovaný z monopostu vystoupil po svých a bez zranění. Pro domácího hrdinu byl nicméně závod u konce a skončil dřív, než pořádně začal. Po restartu bylo na trati opět na co koukat, ale abychom se dostali asi k tomu nejpodstatnějšímu, tak závod v Zandvoortu nakonec opanoval Lando Norris, když si po startu z pole position dojel pro své druhé vítězství v řadě.
2: Lando Norris brilliantly wins the Dutch Grand Prix, back-to-back Grand Prix victory in Formula One for the world champion, who is accessing the very most of his talent. And
0: Jako druhý prosvištěl cílem mladíčky Ital, Andrea Kimi Antonelli, a na pódiu je doplněn druhý jezdec Mercedesu, George Russell.
1: No a ještě jedna důležitá věc. Zandvoort se dneska, nebo dnes včera z Formuly 1 rozloučil. Byla to vlastně poslední velká cena Holandska na tomhletom okruhu v dohledné budoucnosti.
0: No a kam se budou zraky fanoušků F1 ubírat teď? Tak celý kolos takhle se přesouvá do Itálie. Další závod se pojede 4. až 6. září v Monze na legendární domácí trati Ferrari.
1: No a i tam bude samozřejmě o co bojovat. Antonelli totiž vede šampionát. Norris po dnešním vítězství stáhl další budíky. No a navíc Antonelli už ví, že v Monze ho čeká penalizace minimálně 10 míst na startu, a to kvůli výměně motoru.
0: Takže neměňte motory, dostanete penalizaci. Tohle je všechno, co se týče F1 uplynulého víkendu. Teď už se pojďme těšit na další muziku. Radio Čas Rock.

My jsme se dneska ještě nepodívali na to, kdo má svátek, tak to pojďme napravit. Každý rok tuto dobu, přesně tady 24. srpna, mají v kalendáři své místo rezervování Bartolomějové.

0: Jak na kolotočí.
1: jo, už to úplně vidím, ten řetiskáč. Za mě určitě zajímavé jméno. A původ je mimochodem arménský a volně se dá přeložit do řeči našeho kmene jako syn Oráčův. Hmm.
0: Čtenářům Bible toto jméno také není cizí, neboť Bartoloměj byl jedním z 12 Ježíšových apoštolů, ale když už jsem u toho, řekněme, názvosloví, tak svatý Bartoloměj je patronem řezníků, ševců, krejčích, pastevců, pekařů, ale také například vinařů. Ostatně v této souvislosti existuje také pranostika, která říká, že dozrál-li hrozen do Bartoloměje, dobrým vínem sudy naleje.
1: To on klidně nalej. Se bránit nebudeme.
0: Amen.
1: Všem Bartolomějům, Bartům přejeme všechno nejlepší za celou naši rokovou bandu. No a na oslavu si klidně nějaké to vínko dejte. Mm. Pochutnejte si. Od nás za okamžik dostanete darem muziku, a to třeba v podání kapely The Cult.
2: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu Rádia Čas Rock a na natodays.cz. Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Čas rok. Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
6: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivé máslo 250 gramů jen za 36,90. Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Tvarohovo-smetanový krém Lipánek pro děti různé druhy 130 gramů již za 16,90. Nebo osvěžující řízný ležák Holba Šerák, Zubr Grand či Litovel Moravan půl litru za 14,90. Více na mojehruska.cz.
9: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rokovánoc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Čas rok.
4: Čas rok.
5: 24. srpen ještě jednou. Ano. My skáčeme z minulosti do přítomnosti a do podobných věcí. Ale každopádně, to, že slaví Bartolomějové, o tom jsme se bavili, ale my pro vás máme ještě jednu takovou, řekněme, zajímavou záležitost. Na dnešní den totiž připadá i Mezinárodní svátek divné hudby.
6: Ano, asi to každý znáte. Nicméně cílem tohoto svátku je, aby si lidé poslechli, anebo třeba zahráli takovou muziku, kterou předtím ještě neslyšeli, a nebo se jí třeba záměrně vyhýbají. S tímto nápadem přišel jistý Patrick Grant, který je přesvědčený, že to vlastně může pomoci vnímat jinou hudbu bez předsudků.
5: No, tak pojďme na to, jo, a pojďme na to bez předsudků, protože my jsme se shodli, že divné hudby je kolem nás opravdu spousta.
6: No,
5: takže třeba můžeme nabídnout takovou kombinaci techna a hrdelního zpěvu.

Ano, ale my to pouštíme jenom proto, že je svátek divné hudby, vážení, ano. Bohužel se často stává, že čím divnější muzika, tím větší je z toho hitovka. A důkazem toho může být třeba tenhle ten podivný skvost z roku 2016.

0: Já myslím, že tady ta písnička zatím vede, co se týče divnosti. Co je na tom jako fascinující, že tahle ta věc má na YouTube přes 64 milionů zhlédnutí.
1: Nevím, co bych dodal. Ale takhle, kdybychom to teď vzali úplně z opačného konce a kdybyste chtěli někoho, kdo poslouchá tohle, kdybyste ho chtěli přivést na hudbu pravou, řekněme, tak můžete na to jít pozvolna a třeba mu nabídnout poměrně zajímavou kombinaci metalu říznutého s Mexikem.
2: Oh my god, guys, another breakdown. Vamos muchachos a la fiesta!
0: A to je sranda, to je dobrý. No.
1: Takže
0: se to zakoukal a zaposlouchal.
1: Ne, v pohodě. Klidně se do toho taky zaposlouchejte. Mimochodem tohle je kapela Her Last Sight, kdyby vás to zajímalo.
0: Ano.
1: Tohle třeba doporučíme určitě.
0: Tak.
1: Tohle si do uší dejte, tak jako další muziku, která je před námi, a to konkrétně Tania, anebo Foo Fighters.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
5: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
6: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
8: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
9: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
8: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
10: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz. Auto Pavlas. Fiat Professional Days v září a říjnu se blíží. Chcete spolehlivý Fiat Ducato, Scudo nebo Doblo za ještě výhodnějších podmínek? Na nic nečekejte a přijďte se informovat už teď. Auto Pavlas, váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
11: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Tohle je kapela, která se jmenuje stejně jako jedna značka jízdních kol, nebo také město Santa Cruz. Ostatně, když kluci zakládali kapelu, vzali si globus, roztočili ho a náhodně ukázali prstem na jedno místo. No a trefili právě Santa Cruz. Název se jim zalíbil a už jim taky zůstal. Pokud byste se pokusili o něco podobného, pravděpodobnost, že trefíte taky Santa Cruz, je poměrně vysoká. Zjistil jsem totiž, že existuje asi 6 míst na naší planetě s tímto jménem. Před námi je další hodinka ostrého budíčku, kterou zahájíme společně s Metallicou. Budou také ZZ Top. A českou hudební scénu zastoupí Lucie. Na značkách už je taky Martin Fabík, to znamená, že nic nebrání tomu, abychom si dopřáli čerstvý přehled zpráv a taky si dozvíte, kde to aktuálně může na silnicích také drhnout.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Vyhrajte s extrarentou Olvin Zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
4: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
6: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
7: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
8: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Opavě v ulici Těšínská. Stala se tady nehoda dvou osobních aut. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Dále buďte opatrní na Brněnsku v oblasti Vyškov v ulici Brněnská. Srazila se tady dvě osobní vozidla. A pozornost se vyplatí taky v oblasti Brno-Střed v ulici Mendlovo náměstí. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.

0: Čas Rock. Zprávy.
1: Dobré ráno, rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Mladých podnikatelů v Česku rychle přibývá. Za posledních 10 let se jejich počet více než dvojnásobil. Na konci loňska podnikalo přes 17 000 lidí do 20 let. Nejčastěji se věnují stavebnictví, sportu, zábavě, dopravě nebo IT. Mladé láká hlavně více svobody a možnost pracovat podle sebe.
0: Morava aktuálně.
1: Karvinská část Louky se mění. Město už představilo další velký projekt, nové komunitní centrum. Co nabídne, to nám už prozradila mluvčí Monika Danková.
2: To má nabídnout prostor pro setkávání místních obyvatel, menší kulturní a společenské akce i zázemí pro spolkovou činnost. Projekt počítá se společenským sálem, hygienickým zázemím. Součástí záměru budou také nové fotbalové šatny, workoutové i dětské hřiště. V okolí přibudou nová parkovací místa a na střechách objektů budou umístěny fotovoltaické panely.
1: Vedle komunitního centra město chystá také výstavbu nové mateřské školy. Ve Zlíně přibudou další radary na měření rychlosti. Od září začnou hlídat řidiče v části Mladcová. Další měření město chystá na Štefánikově ulici, ve Štípě a Klečůvce. Důvodem jsou hlavně stížnosti na rychlou jízdu v obydlených částech města. Cílem je přimět řidiče zpomalit a zvýšit tak bezpečnost. A česká atletka Lourdes Gloria Manuel zazářila v polském Chorzově. Vyhrála běh na 300 metrů a zaběhla český rekord. Jako první Češka se dostala pod hranici 36 sekund. Závod jí skvěle vyšel a potvrdila, že patří mezi velké české atletické naděje. Teď už se bude připravovat na finále Diamantové ligy v Bruselu. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
3: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Trochu pekelné jízdy jsme si užili ve společnosti skupiny Insania a než se vydýcháme a pak zase popojedeme o kousek dál, mám před sebou dvě jména. A jedná se o hudebníky, kteří se narodili 24. srpna a tak je dost pravděpodobné, že u nich proběhne nějaká ta oslavička. A tím prvním jménem je John Bush, svého času zpěvák kapely Anthrax. John Bush dneska slaví 63 let. No a chybělo málo a mohli jsme si ho pamatovat jako zpěváka Metallica. Na začátku 80. let, ještě předtím, než se Metallica definitivně usadila s Jamesem Hetfieldem v sestavě, dostal nabídku zpívat právě s nimi. Bush ale tehdy odmítl, protože nechtěl opustit své kamarády z Armored Saint. Pojďme ještě na druhého oslavence a zůstaneme v metalovém odvětví. Své 58. narozeniny dneska totiž slaví kytarista ze Sepultury Andreas Kisser. No a přestože je symbolem brazilského metalu, jeho DNA má evropské kořeny. Matka totiž pochází ze slovinského Mariboru a otec byl Němec. A o jeho kytarovém směřování do jisté míry zasáhla také babička, která mu pořídila jeho vůbec první akustickou kytaru. No a tu druhou kytaru vyhrál ještě jako dítě v soutěžní hře Bingo. Takže rozhodla trošičku i náhoda. Tolik tedy k dnešním oslavencům, pokud slavíte narozeniny i vy, klidně mi dejte vědět, dáme si v průběhu hodinky nějakou muziku na přání, tak to můžeme propojit. V tuto chvíli se ovšem na scénu dostávají ZZ Top.
1: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Kolega Ivo mluvil o narozeninách a mimo jiné padla výzva k tomu, aby se ten, kdo dneska slaví, třeba přiznal, ozval a my mu třeba zahrajeme taky na přání.
1: Ano, a k tomuto účelu zde mám zprávu od jednoho z našich posluchačů, který píše, abychom popřáli všechno nejlepší zpěvákovi z kapely Spider X Randovi, ať mu to pořád tak dobře zpívá a můžeme si rovnou také poslechnout vlastně od něj song Osudy v dlaních.
0: No tak plníme zadání a přejeme všechno nejlepší. A posíláme muziku?
1: Ano, svoji vlastní, no. Si zaspívá sám, chlapec.

0: a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.

0: Na čas roku dozněla kapela Theory of Dead Men, a taky já trochu trapně, dobře, Tomáši, nemusí se na mě tak dívat.
1: Ne, já jsem se na tebe díval z jiného důvodu, ale to tě, to už se tím potom.
0: Dobře, a s další muzikou budeme každopádně vzpomínat. Dnes uplynulo totiž přesně 5 roků od chvíle, kdy svět oběhla zpráva o tom, že na nebeskou bránu zaklepal Charlie Watts, bubeník z kapely Rolling Stones, bohužel 24. srpna léta páně 2021 ve svých 80 letech zemřel.
1: Stouni přišli o základní stavební pilíř své kapely a zároveň celý svět o skvělého hudebníka a taky člověka. Charlie Watts nejenže hrál na všech albech Rolling Stones, ale podílel se také na jejich výsledné vizuální podobě, stejně jako byl spoluautorem scény na několika koncertních turné.
0: Ano, a to včetně i turné Steel Wheels, Urban Jungle, v jehož rámci kapela vystupovala v roce 1990 i v Praze na Strahově, takže jste jeho práci mohli nejen slyšet, ale také vidět. A ostatně na to jejich vystoupení se tehdy přišlo podívat více než 100 000 návštěvníků.
1: No, velká událost. No a moc nechybělo a ve skupině se Charlie Watts málem ani neobjevil, protože spíše než hlasitému roku rock and rollu dával přednost k takové klidnější jazzové muzice. Byl veliký milovník. Trvalo to téměř rok, než se nechal zbytkem kapely přemluvit, aby vůbec nastoupil a stal se součástí Stonesu.
0: My si v tuto chvíli od Rolling Stones pustíme skladbu Under My Thumb z roku 1966, takže zabrousíme hodně do minulosti. Tehdy byla zařazena jako 4. skladba na jejich desce Aftermatch.

0: Tak to byl zástupce české rockové scény, kapela Roxor a jejich pecka nazvaná Železný král. Ta dozněla v 9 hodin 41 minut, což, jak asi všichni skalní fanoušci a posluchači Rádia Čas roku víte, je chvíle, kdy se s vámi budeme alespoň tady pro dnešek loučit.
1: Vy, co jste se už nemohli dočkat našeho dnešního odchodu, můžete slavit. My vás budeme obtěžovat zase zítra ráno před 6. Ale máme tady ještě jednu věc k vyřízení, co se týče zprávy. Čau chlapi, a je to tady. Co se dá dělat, je po prázdninách, teda děcka ještě ne, no ale někteří už bohužel. Mohli byste mi na cestu do práce poslat Halloween Best Time, dík Jakub.
0: Tak Jakube, přejeme úspěšné zařazení zpátky do pracovního procesu, ono po té dovolené to většinou trošičku bolí, ale než si člověk zvykne, tak jsou tady prodloužené víkendy, Vánoce, pak zase léto, to uteče rychle. Uteče to rychleji do zítřejšího rána. Připomínáme, že je úterý a znamená to tedy jednu zásadní věc, která se týká našeho vysílání, a to je to, že budeme soutěžit ve hře Tajné úterý. O co?
1: O co?
0: No, o co, že budeme hrát?
1: O co, že budeme, dobře.
0: To tak vám řekneme zítra po 8.
1: Mějte se zatím do té doby, Vando. Čus!

0: show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Čas rok. Čas rok.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
10: Navštivte www.kobbyelektro.cz.
11: Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu.
10: Kobby Elektro.
12: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a ihned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
13: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
0: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: Edguy, ten je na soupisce příštího ročníku plzeňského Metal Festu, ale o tom si povíme někdy jindy. Čau, spolegrokeři, začátek posledního pracovního týdne je v plném proudu, nebo posledního toho prázdninového týdne je v plném proudu, no ale zase my, kteří jsme v továrnách, tak ti zase mají něco před sebou. Tak přeju vám všem, ať se ten týden podaří, no a v těch následujících 5 hodinách vám budu servírovat tu skvělou muziku, se kterou začneme třeba s Korny. Přidají se Nickelback. Tak jako Doropeš. To je malý výběr z toho, co na rádiu Čas rok zazní. Milan Gellner, ten má tradičně pod palcem horoskopy, tak jako Martin Fabík zprávy. No a když jsme u těch jmen, tak já jsem Honza Prokeš a přeju vám krásné dopoledne.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přivese Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Také a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metal. Metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
4: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Olomoucku v oblasti Příkazy poblíž Hinkova. Probíhá tady vyšetřování dopravní nehody. Havarovalo zde osobní auto. Dále buďte opatrní na Hodonínsku na silnici v oblasti Moravský Písek poblíž Hřbitova. Probíhají tady práce údržby a pravý jízdní pruh je uzavřen. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
6: Radio Čas Rok. Zprávy.
4: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Bydlení v Česku je pro lidi stále pořádnou výzvou. Ceny bytů rostou nejen v Praze, ale i v dalších velkých městech. Výrazně si připlatí lidé například v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Zájem o byty je stále vysoký a ceny tak tlačí nahoru hlavně poptávka. Pro zájemce o vlastní bydlení je tak pořízení bytu stále náročnější.
7: Morava aktuálně.
4: Beskydská sedmička odstartuje už v pátek večer v Třinci. 17. ročník přiláká běžce z celého světa a na zahájení dorazí i prezident Petr Pavel. Závodníky čeká více než 100 kilometrů přes beskydské vrcholy a pořádná porce stoupání. Cílem bude Frenštát pod Radhoštěm, kam první běžci dorazí už v sobotu dopoledne. Jihomoravský kraj podpoří modernizaci urgentních příjmů ve dvou nemocnicích za 20 milionů korun. Ve kterých městech, to nám už prozradil zastupující mluvčí Petr Holeček.
8: V nemocnici Boskovice krajská podpora významně pomůže s financováním vybudování zcela nového urgentního příjmu druhého typu. Ten vznikne přestavbou stávajících prostor a pacientům i zdravotníkům poskytne moderní zázemí. V Blanenské nemocnici pak dotace pomůže pokrýt náklady na celkovou modernizaci stávajícího urgentního příjmu.
4: A Sparta si v Brně zastřílela. V pátém kole šance ligy porazila Artist 4-0 a připsala si první venkovní výhru v sezóně. Pražané rozhodli už v prvním poločase a po přestávce přidali další 2 góly. Sparta si tak odvezla z Brna důležité 3 body. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.

0: čas rok nám doznívají Avenged Sevenfold a před námi kdo jiný než Milan Gellner, který má pro nás nachystané čerstvé horoskopy.
1: Vstup do nového týdne bude příjemný, aktivní a plný nových impulzů. Hvězdy přejí věcným jednáním, obchodu i učení. Pozor ale, jsou zde sklony k náhlým událostem destrukčního charakteru. Často se to bude týkat konfliktů mezi muži a ženami. Mnohdy pak půjde o milostné úlety. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci odstartují týden s radostnou lehkostí. Váhy mají šanci na urovnání nějakých sporů a vodnáři mohou přijít s převratnou myšlenkou. Ryby budou čerpat sílu ze svých snů. Radci bezpečně povedou svůj tým a štíři se budou nekompromisně vyjadřovat i rozhodovat. Střelci se ponoří do své práce s nadšením. Berani snadno překonají své překážky, ale vy si vždy prosadí svou. Panám se otevřou nové profesní příležitosti. Kozorozi si udrží svou pevnou disciplínu a býci jen svou přítomností sklidní vypjaté situace. Hvězdné pondělí. Rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas. Milan Gellner.

0: Začal nám nový týden a to znamená, že na Rádiu Čas Rok budeme už zítra pokračovat v soutěži s názvem Tajné úterý. V ní se bude opět hrát o vstupenky na nějakou zajímavou akci, které půjdou do hry mezi 8 a 9 hodinou ráno, kdy vám v danou chvíli dá Tomáš s Ivošem povel k tomu, abyste si zavolali na 725-33-1155. Pokud se vám to podaří, tak to bude vaše. O co se bude hrát, to prozradit nemůžu, ale co vím určitě, že by byla velká škoda o to přijít. Tak hodně štěstí, no a tady je nabídka další muziky, se kterou mám do těch následujících minut nachystaný Korn anebo Ace Frehleyho. Tak pěkné dopoledne.
1: Tajné úterý Rádia Čas Rock. Čas Rock, Čas Rock.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Vyhrajte s extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
5: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivé máslo 250 gramů jen za 36,90. Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Tvarohovo-smetanový krém Lipánek pro děti různé druhy 130 gramů již za 16,90. Nebo osvěžující řízný ležák Holba Šerák Zubr Grand či Litovel Moravan půl litru za 14,90. Více na mojehruska.cz.
8: Rok speciál na rádiu Čas Rok.
9: Nazdar všichni rockeři, kteří rádi sledujete nebo posloucháte Rok speciál. Jak můžete vidět, pokud sledujete televizi Rebel, tak se nacházíme venku, a to konkrétně na letošním ročníku festivalu Holba Rock na grilu. Takže dnes velice speciální. Od 19 hodin na rádiu Čas Rok, od 20 na TV Rebel.

Dvě minutky po půl jedenácté nám na rádiu Čas Rock dozněl Korn. No, před námi jsou Nickelback, ale taky vaše hudební přání. 725 33 1155. Rádio Čas Rock.

0: Z Nickelback jsme se na rádiu Čas rok dostali k písničce na přání. Tatare, zdravím tě, čau.
1: Čau, čau, zdravím všechny veteru.
0: Nazdar. Tak, víkend za námi, ty jsi tenkrát říkal, že v pátek, no kdy to bylo, si říkal, že jdeš jenom v sobotu, dokonce, že jdeš na oslavu, tak jak dopadla? Žiješ.
1: Opadla, doprava byla oslava byla super, ano. Krásná, byl jsem pochvalený, protože tam jsem měl autem, zpátky jsem měl autem, ale ještě neslo se to v duchu tak prostě no dětském.
0: Jo. No a malá byla super?
1: Jo, super, jako dostala tolik hraček, že to prostě ani nevyužije do smrti, jak si myslím. Jo. Ale dostala elektrickou kytaru, protože ty rokerčata si musíme vychovávat.
0: Ano.
1: No, ale chtěl bych poděkovat rokové rodině za skvělý výkon za víkend. Sobota 6-0, neděle 5-1, no krásné, v sobotu Kanár, takže...
0: Výborně.
1: Jedeme dál,
0: láska Maděj. Tak, a teď Black Sabbath, komu?
1: No komu, no to naší rokové rodině. Randy mu chci progratulovat k narozeninám, no. Je to frontman skupiny Spider X. Takže Randy, gratuluju. Nebo to, že jsem v sobotu nepřišel na krmelec, na jsem rodinnou akci. No a samozřejmě všem, kdo přijedou do studenky na Dead Brothers.
0: Výborně, takže malá pozvánka už teď od tebe. Díky ti za volání, šťastnou cestu. Čau.
1: Čau. Čas rok.

0: Rádiu Čas Rock. Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. Ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas Rock. Čas Rock.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
7: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
8: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
7: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
9: Už dál nemusíš hledat.
10: Tady seš správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice.
11: Rádio Čas Rock natvrdo.
10: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
12: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.
0: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: O konec naší dnešní první společné hodiny se nám na rádiu Čas rok postarali Pain a my budeme pokračovat. Pěkně z The Answer. Danzig. A do třetice Hammerfall. Tak to bude na rádiu Čas rok před tím dnešním obědem vypadat. K tomu se podíváme do kalendáře a mohli bychom probrat i ten poslední prázdninový týden. Ale to až po zprávách s Martinem a já vám přeju pěkné pondělní dopoledne.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas rok. Více na webu rádia Čas rok a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Čas rok. Čas rok.

0: Balíček, Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
3: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
4: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
3: No tak hurá do toho. Omítky strojem.cz. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
4: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem.cz.
5: Auto Pavlas. Fiat Professional Days v září a říjnu se blíží. Chcete spolehlivý Fiat Ducato, Scudo nebo Doblo za ještě výhodnějších podmínek? Na nic nečekejte a přijďte se informovat už teď. Auto Pavlas, váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
6: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor, v Orlové na silnici poblíž hřbitova probíhá zde údržba a opravy svodidel. Dále buďte opatrní na Zlínsku v Otrokovicích na hlavní křižovatce. Kvůli údržbě povrchové kanalizace je omezen jízdní pruh. A pozornost se vyplatí v Olomouci na dálnici D35 v oblasti Přáslavice směr Olomouc. Probíhá zde vyšetřování nehody. Nákladní auto se střetlo s dodávkou. Na místě je policie. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
8: Rádio Čas Rock. Zprávy.
6: Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Vosy letos útočí ve velkém. Jejich aktivita je v srpnu na vrcholu a setkat se s nimi mohou lidé prakticky kdekoliv. Problémy mají například popeláři při vyvážení kontejnerů. Několik z nich už vosy pobodali. Odborníci upozorňují, že právě teď jsou vosy kvůli hledání potravy nejaktivnější. Podle televize LTV Plus s příchodem podzimu by jejich aktivita měla postupně klesat.
9: Morava aktuálně.
6: Frýdecko-Místecká radnice zvelebuje Frýdecký les. Vznikne v něm několik tematických okruhů a ptačí stezka. Další podrobnosti má mluvčí města Jana Musálková-Jakelová.
10: V první fázi počítáme s tím, že dojde k propojení revitalizovaných tůní na Bílém potoce. Bude zrekonstruována komunikace vedoucí od tůní ke křižovatce, tak aby tůně byly pohodlněji dostupné pro návštěvníky. Do konce září by měla být dokončena stezka vody kolem tůní, která nabíjí.

se navíc v dalších týdnech ještě několikrát změní. A česká biatlonistka Tereza Voborníková zazářila v Drážďanech. Letní biatlonovou exhibici vyhrála díky skvělé střelbě a rychlému běhu. Ani jednou neminula a v závěru si vytvořila náskok, který už nepustila. Druhá skončila Rakušanka a třetí Italka. V mužském závodě doběhl Vítězslav Horník na 7. místě. Tolik aktuální zprávy na rádiu ČAS Rock, další za hodinu.

0: Posloucháte Rádio Čas Rok a my se teď podíváme do kalendáře, který nabízí třeba událost z roku 1981. Tehdy byl Mark Chapman odsouzen ke 20 letům vězení za vraždu Johna Lennona. A je tady ještě jeden zářez, a to z roku 90. Judas Priest se úspěšně ubránili v soudním sporu s pozůstalými po dvou fanoušcích, kteří se v roce 85 pokusili o sebevraždu při poslechu jejich muziky. Oba fanoušci nakonec zemřeli. První se zastřelil a druhý se o 3 roky později předávkoval metadonem. Obžaloba tehdy tvrdila, že za smrt obou 17-letých kluků mohlo podrahové sdělení, které mělo být na albu údajně obsaženo. No, jak jsme ale slyšeli, nakonec všechno dobře dopadlo. Svátek, tak ten má Bartoloměj a narozeniny pro změnu. John Bush, Andreas Kisser a taky měl ten 24. srpnový den ve svém rodném listu Petr Hejduk, který u Olympiku udával na bicí soupravu Rytmus 15 let. Bohužel 10. května roku 95 podlehl rakovině a tak si na něho pojďme zaspomínat a společně tak za celé Rádio Čas Rok popřát všem oslavencům.
1: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: Je 24. srpna, to znamená, že školákům začal poslední prázdninový týden a tak se nabízí otázka, jak s ním asi naloží, jo, nebo naložíte, záleží, jestli nás právě teď nějaký poslouchá nebo ne. No a vy, rokeři, máte doma nějakého a chcete mu ty poslední dny dvouměsíčního vegetu nějak zpříjemnit? Chystáte se třeba na nějakou dovču nebo výlet? Klidně se svěřte na WhatsApp Rády a Čas Rok, který má, jak víte, číslo 725331155. Předem díky, no a od nás za odměnu Answer, anebo taky legendární svít, do kterých se dáme za malou chvíli. Tak pěkné dopoledne.
1: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio. Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Cože, ty máš 150 technobodů?
5: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
4: A kde to jako najdu?
5: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
4: No jasně.
5: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
1: Metalmania, Metalmania, Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Tři minutky po půl dvanácté na rádiu Čas Rock dozněli The Answer. Před námi je formace, která si říká Denzik, no a pak vy 725 33 1155.

Jste ve společnosti Rádia Čas Rock. Před námi písnička na přání. Nazdar Hanzi, zahraj nám prosím tě do kuchyně, doděláváme obědové menu, tak a nám jde pěkně práce od ruky. Tak velké díky, zdraví Libor a taky Švanda. No tak jo, posíláme a když tak dejte vidět, co je dobrého.

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Roková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas rok.
3: Čas rok.
4: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
7: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
8: Navštivte www.kobbyelektro.cz.
9: Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu.
8: Kobby Elektro.
10: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
11: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
12: Rádio Čas Rock. I v

0: je tady a na rádiu Čas Rock vám k tomu obědu jako předkrm nabídnu Garyho Moora. O hlavní chod, tak o ten se postarají Dream Theater. A s dezertíčkem mám nachystanou partičku Malibaro. Takové hudební menu Rádia Čas Rock, do kterého se pustíme po zprávách. Ty už na zbytek dnešního dne přebírá Marcelka a já vám přeju dobrou chuť a fajn odpoledne.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu Rádia Čas Rock a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Čas Rock. Čas Rock.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
10: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
11: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
12: Do Brna, do Prahy.
13: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
14: Jedu, jedu vlakem, jedu, jedu vlakem, jedu, jedu vlakem Českých drah.
15: Řidiči pozor, v Opavě v Hlučínské ulici komplikuje provoz srážka dvou osobních aut. V Prostějově v Říční ulici se srazil motorkář s osobním autem a v Přerově ve Ztracené ulici do sebe narazila dvě osobní auta. Komplikace jsou také ve Zlínském kraji. Pozor, dávejte v Lutonině na hlavním tahu mezi Vizovicemi a Vsetínem. Po srážce tří aut tam vznikla dlouhá kolona. My vám přejeme šťastnou cestu.
16: Rádio Čas Rock. Zprávy.
15: Dobré odpoledne, rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Letošní léto už překonalo v počtu tragických nehod to minulé. Jen v červenci se stalo přes 7 tisíc dopravních kolizí, což je zhruba o 600 více než loni ve stejném období. Důvodem je kromě jiného i letošní horko. Podle expertů totiž teplota nad 25 stupňů má takový vliv na řidiče, jako kdyby vypil 3 velká piva. Závěr prázdnin bývá také nejrizikovější. Policie proto na silnicích výrazně posílí hlídky.
17: Morava aktuálně.
15: Starý Bohumín o svou poštu nepřijde. Vedoucí sportovního klubu Viktorie, která ji provozuje, včetně hospody, na podzim končí. Město ale už našlo nového zájemce, který obě služby v budově zachová. Více podrobností dodává mluvčí města Jana Končítková.
18: Pro obyvatele Starého Bohumína by šlo o citelnou ztrátu. Městskou část odděluje od centra města dálnice a každá služba, za kterou místní nemusí cestovat do Nového Bohumína, jim usnadňuje každodenní život. Iniciovali jsme proto jednání se zástupci České pošty i tělovýchovné jednoty Viktorie, abychom našli cestu, jak poštovní služby ve Starém Bohumíně zachovat.
19: V Lutíně na Olomoucku začala stavba nového zdravotnického centra. Místo chátrajícího domu s pečovatelskou službou vyroste čtyřpatrová budova, kam se přesunou ordinace praktických lékařů, zubařů i rehabilitace a vrátí se zpátky i lékárna, která v obci už několik let chybí. Hotovo má být příští rok na podzim. A tenistka Linda Nosková se ve světovém žebříčku posunula na 6. příčku, což je její nejlepší umístění v kariéře. Wimbledonská vítězka je o jednu pozici před Karolínou Muchovou. Životní maximum si vylepšila i Sara Bejlek, které po semifinálové účasti na turnaji v Cincinnati patří 29. místo. Tolik další zprávy, naslyšenou opět.

odpoledním vysílání Rádia Čas Rock dostali prostor Audioslave a pokud jste fanoušci podcastu, tak bychom pro vás měli další díl Pod povrchem. V něm si naše kolegyně Zuzka povídá s Pavlem Vysloužilem, který stojí za celou řadou gastrofestivalů a jiných velice zajímavých projektů. Jestli vás, přátelé, zajímá, co všechno obnáší dát dohromady třeba Garden Food Festiák, sehnat ty nejlepší kuchaře, farmáře se svými výrobky, ale taky skvělý hudební podkres, tak to si stačí poslechnout více než půlhodinový rozhovor. A není to opravdu vůbec jednoduché dát dohromady. Já myslím, že se to k tomu obědu přímo nabízí, tak skvělý poslech a to za přispění třeba i Marilyna Mansona, který dostává prostor právě teď.

0: 24. srpna v tento den roku 95 americká společnost Microsoft uvedla na trh nový operační systém Windows 95. No a tak se nabízí otázka, jestli si rokeři vzpomenete na ten svůj první komp, protože to si budeme povídat, byla to tenkrát převratná doba. Počítače stály opravdový balík peněz, dovolit si ho nemohl jen tak někdo, no a tak se stavili na zakázku různě po domácnostech, že jo. Borci, kteří ho uměli zprovoznit, se tehdy neměli vůbec špatně, a už si sice nevzpomenu, jak se ta prodejna v Mrňankách u tramvaje jmenovala, ale co tam člověk přišel, tak tam byla fronta jak kdysi na banány nebo záchodový papír. Tak to můžete ládovat na náš WhatsApp a my si k tomu za chvíli dáme Garyho Moora, a to se skladbou, kterou zná si myslím opravdu každý, když už jsme u těch vzpomínek. Tak dobré odpoledne, vinčuju.
1: Radio Čas Rok vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na MKS.

0: Kontakt, dostanete profesionální míchadlo DEX zdarma. Mega akce ve stavebninách DEX platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo DEX zdarma. Více na DEX.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

Přesně o půl jedné na rádiu Čas rok dozněl Gary Moore. No a co si dáme teď? No tu vaši, ne? Co říkáte? 725 33 1155. Čas rok.

jsme se na Rádiu Čas Rok dopracovali k písničce Na přání, no tak se do ní jdeme pustit. Ahoj do skvělého rádia, poprosím o zahrání Škorpíků pro mě, Honzu a taky Marcela, ať jde ta rekonstrukce bytu od ruky. Díky, Jarda. Tak ať se dílo daří a když tak pošlete fotku, jak jste daleko.

0: Pravé léto s pravou rockovou muzikou na rádiu Čas Rock.
1: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na shell.cz. Shell. Go well.
2: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
4: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
5: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
4: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
6: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsen s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti TJ Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na SMS.

Taková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice

0: novou vizí. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Časrok.
2: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

0: ale jistě za námi a na rádiu Čas Rock, ba naopak před námi dalších 60 minut a v nich, jak už slyšíte, Danko Jones. Kamelot. No, nebo Meatloaf. Taky se podíváme za jednou světoznámou písničkou, která je s tím dnešním datem taky spojená. No a mohli bychom si i zasportovat, co říkáte. Co se vám nechce? My taky ne, ale podíváme se na to. To až po zprávách s Marcelkou. Já vám přeju fajn odpoledne.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Vyhrajte s extrarentou Olvin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
8: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
9: Auto Pavlas. Fiat Professional Days v září a říjnu se blíží. Chcete spolehlivý Fiat Ducato, Scudo nebo Doblo za ještě výhodnějších podmínek? Na nic nečekejte a přijďte se informovat už teď. Auto Pavlas, váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
10: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Opavě v Hlučínské ulici. Havarovala tady dvě osobní auta. Nehoda dvou vozidel komplikuje provoz v Prostějově v ulici Marie Majerové a se zdržením počítejte i ve Zlínském kraji, v Lutonině na hlavním tahu mezi Vizovicemi a Vsetínem. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
12: Rádio Čas Rock. Zprávy.
10: Pohodové odpoledne, rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Vláda schválila změny v penzijním spoření. To už bude výhodnější především pro mladé lidi. Lidem do 29 let se totiž zdvojnásobí státní podpora na 40% z vložené částky. Mladí si navíc budou moci do 36 let jednorázově vybrat třetinu na spořených peněz, aniž by přišli o státní příspěvky nebo museli sumu dodatečně danit. Novinka naopak sníží poplatky penzijním společnostem a do 10 let úplně zruší staré ty. Fondu.
13: Morava aktuálně.
10: V Přerově bude otevřena nová odstavná plocha. Parkování nabídne zdarma a řidiči to budou mít k nádraží jen pár kroků. Více podrobností má pro nás mluvčí města Lenka Chalupová.
14: Od září budou moci řidiči Přerově využívat novou bezplatnou odstavnou plochu, která se nachází v blízkosti bývalé Juty ve Škodově ulici. Kapacita až 200 vozidel má sloužit nejen lidem, kteří do Přerova přijíždějí za prací nebo odtud pokračují vlakem či autobusem, ale také majitelům dodávek. Právě pro ně vzniká nový prostor, který nabídne možnost dlouhodobějšího odstavení vozidel mimo obytné lokality a veřejná parkoviště.
10: V ostravské části jich končí dvě problémové ubytovny. Hotelový dům Hlubina bude přestavěn na moderní bytový dům s více než dvěma byty a novým parkovištěm. Z chátrajícího objektu se už stěhuje zhruba 300 nájemníků, právě tak jako z ubytovny Sojba v Zábřehu. a tenistka Nikola Bartůňková zahájila v Monterey generálku na US Open výhrou. V prvním kole porazila 6-4, 6-3 Antonii Ružičovou z Chorvatska a její další soupeřkou v Mexiku bude čtvrtá nasazená Anastázia Potapovová z Rakouska. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za

Posloucháte Rádio Čas Rock a my se teď podíváme do Walesu, konkrétně do Rockfieldu, kde se v roce 75 začala nahrávat skladba Bohemian Rhapsody, na které se dělalo tři týdny. Na skladbě pracovali celé, já už jsem říkal, tři týdny na Freddie Mercury. Nahrávací práce řídil takovým způsobem, že vždycky svolal jako schůzku, jo, kde ty své kolegy pečlivě ukoloval, kdo, co a jak. Ve finále tak Brian May, taky Freddie Mercury a Roger Taylor zpívali vokální party neustále znovu a znovu dokola, denně 10 až 12 hodin a nakonec z toho bylo neuvěřitelných 180 oddělených partů pro vytvoření zboru. Ale to jsme mohli názorně i vidět s patřičnými komentáři ve stejnojmenném filmu. A jestli je to ta vaše oblíbená pecka, tak si teď určitě přijdete na své. No a jestli není, tak se klidně svěřte, jakou jinou máte od ní nejraději. WhatsApp Rádia Čas Rock je tady totiž to. Čas Rock.

0: Kam za sportem.
1: Ano, je tady tradiční rubrika Rádia Čas Rok Kam za sportem a co tak do ostravského hangáru, který navrhl samotný Adam Ondra. Lezecké stěny, různé obtížnosti, jak pro malé, tak velké sportovce, k tomu dětský koutek, ale taky bistro. V něm si můžete pochutnat na různých dobrotách, včetně skvělé kávičky, kterou si tam můžete dát každý den, a to až do 22. hodiny. Jestli je tato sportovní disciplína, přátelé, pro vás to, co vyhledáváte, tak si myslím, že není co řešit. A my se budeme dál věnovat muzice, se kterou mám na rádiu Čas Rok nachystané Camelot a taky Guns N' Roses. Tak se dobře bavte.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivé máslo 250 gramů jen za 36,90. Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Tvarohovo-smetanový krém Lipánek pro děti různé druhy 130 gramů již za 16,90. Nebo osvěžující řízný ležák Holba Šerák Zubr Grand či Litovel Moravan půl litru za 14,90. Více na mojehruska.cz.
1: Cože, ty máš 150 technobodů?
0: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
1: A kde to jako najdu?
0: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
1: No jasně.
0: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
2: Už dál nemusíš hledat.
3: Tady jseš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
2: Žádné kompromisy, žádné hranice.
3: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
4: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Skoro dvě minutky po půl druhé na rádiu Čas Rock dozněli Kamelot, no a my si dáme teď Kysáky, ti mají čtyři minutky a po nich už to bude na vás. 7, 2, 5, 3, 3, 1, 1, 5, 5.

0: Další klasika, tentokrát od kapely Kiss, no a na rádiu Čas Rock pěkně česká muzika, o tu volá Moták Zdrár.
1: Barec.
0: Nazar, nazar, tak při pondělku, jak nám to jde?
1: Zvonujte pondělky, bych řekl, že jsou asi u všech stejný. To je zase návrat do reality, je takový těžký, ani nevíš, co se skončilo v pátek. Ale tak, ono postupně se zase do toho dostanem.
0: Ale jasná zpráva, nic nám taky jiného nezbývá, že jo? Tak, komunál, komu?
1: Komunál, no všem úderníkům, co to mají těžký. Ježiš, tady vidím, že už sundávají konopný pole, no vidíš, no, ale podzim, no. A celý rokový rodině, a vám dostat, jo.
0: Výborně, velké díky za zavolání, do kolika to vidíš dneska?
1: Do 4. Potom budou volat děti.
0: Máš recht, kamaráde. Tak se mi pěkně, užij si s těma ten poslední týden prázdnin. Čau.
1: Je tak, díky moc, ahoj.

0: šéfe, když vás tady vidím, potřeboval bych přidat.
1: Tak vy mi tady říkáte, že chcete
0: no.
1: přidat, ale tak však přidejte. Já vám to nebráním přece, přátelé.
0: No přidejte. Ne, jsem myslel peníze.
1: Cože?

0: Rock. Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Čas rok. Čas rok.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
8: Kobby Electro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
9: Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Electro.
10: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
11: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
12: Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu.
13: Megakoncert Rádia Čas.
14: Megakoncert Rádia Čas.
12: 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Roková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz.
15: Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
16: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Čas rok.
17: Čas rok.

0: Tak to je všechno, co se nám do této hodiny na rádiu Čas rok vleze, ale já si myslím, že je to úplně jedno. Protože v té další nás čekají Motorhead, taky Kreator. A nebo Metal Child. Tomu se podíváme taky na novinku týdne. No a mám pro vás i jednu zajímavou pozvánku. Tak si na to počkejte, to všechno po zprávách s Marcelkou. Ode mne přání pěkného odpoledne.
1: Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
5: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce-huisman.cz.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
8: Řidiči pozor, ve Frýdku Místku v Bezručově ulici komplikuje provoz srážka autobusu s osobním autem. K nehodě došlo u zimního stadionu.

0: pobyt na Vyškovsku, řeší policisté nehodu dvou osobních aut a srážka kamionu s osobním autem pak omezuje provoz i v Hodoníně na hlavním obchvatu města směrem na Slovensko, kde se jezdí také kyvadlově. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Krásné odpoledne, rockeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Česko čeká v tomto týdnu obrovský teplotní skok. Zatímco dnes ráno Šumavu sevřely mrazy kolem -4 stupňů, v pátek

0: předvídají návrat tropů s teplotami až 29 stupňů v Čechách a 34 stupňů na jižní Moravě. Druhá polovina týdne ale kromě veder přinese i silné bouřky a prudký vítr. O víkendu se pak mírně ochladí na průměrných 21 až 26 stupňů. Vlna veder se ale žene i na Evropu. Například v Řecku se budou teploty pohybovat kolem 42 stupňů Celsia.
1: Morava aktuálně.
0: Karviná jde s dobou. Městské střechy mění v zelené elektrárny. Nově přibudou na základní a mateřské škole v Karviné ráji desítky solárních panelů. Více nám řekla vedoucí odboru komunálních služeb Jana Majerová.
2: Chceme co nejlépe využít střechy městských budov a vyrábět elektřinu přímo tam, kde ji také spotřebujeme. U školních objektů ji využijeme například pro osvětlení, provoz kuchyně, ohřev vody nebo chlazení místností během horkých dnů. Projekt nám zároveň ukáže, jak efektivně můžeme podobná řešení využít i na dalších školních budovách.
0: Na poli u Počtátu na Přerovsku už technici uklidili trosky 30 metrů vysoké větrné elektrárny, která spadla ve čtvrtek. Podle odborníků budou kovové části recyklovány. Počtátská radnice ale požaduje kontrolu technického stavu zbývajících tří elektráren. Okolnosti pádu prověřuje policie. A hokejovou reprezentaci do 20 let čeká tento týden zřejmě klíčová prověrka před mistrovstvím světa, které se uskuteční na přelomu roku v Kanadě. Představí se na turnaji ve finském Espoo a trenérský tým v čele s Janem Tomajkem bude mít k dispozici prakticky všechny hráče, kteří působí v zámořských soutěžích. Tolik další zprávy, naslyšenou opět

0: Rádiu Čas Rock nám dozněla formace Incubus. No a před námi je pro změnu takové jedno hudební sdružení, které si opravdu říká velice zajímavě. Tady je.
1: Rádio Čas Rock. Novinka týdne.
2: Poslední prázdninový týden si zaslouží řádnou hudební řachu. A to tenhle kousek rozhodně splňuje. Nová deska je venku, koncertní zastávka v Praze má datum 6. září a my se pojďme navnadit a zároveň udělat i tečku za letošním festivalovým létem. Ale děcka, je to jenom rock'n'roll. Hollywood Vampires, Raise the Dead.
1: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

Rock. Tak a v rokových typech pro vás máme pozvánku do místeckého areálu na Družstevní, kde se bude tento pátek konat vzpomínkový koncert na Radima Šturmu. Ten tam začne o 17:30 večer, zahraje na něm jak Lauter, tak Chráněná dílna, a pokud by náhodou nebylo optimální počasí, myslím tím, že by třeba chtělo chcát, tak to vůbec nevadí, protože kdo jste tam někdy byli, víte, že areál je z větší části zastřešený. Tak se stavte, bude to opět skvělá akce, na které by byla velká škoda chybět, tak jako při poslechu muziky, se kterou máme v playlistu Rádia Čas Rock nachystány, třeba Art of Anarchy, Wolf Mother a mnoho dalších. Tak se dobře bavte.

0: Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13 korun 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na dek.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
4: Rok speciál na rádiu Čas Rock.
5: Nazdar všichni rockeři, kteří rádi sledujete nebo posloucháte Rock speciál. Jak můžete vidět, pokud sledujete televizi Rebel, tak se nacházíme venku, a to konkrétně na letošním ročníku festivalu Holba Rock na grilu. Takže dnes velice speciální. Od 19 hodin na rádiu Čas Rock, od 20 na TV Rebel.

0: Art of Anarchy. No, to se neposlouchá vůbec špatně. No, bude. Máme 2 minutky po 14:30. Za malou chvíli mě tady vystřídá dneska ne Vrána, ale Kikina. No, ale než se tak stane, tak si ještě zahrajeme na Rádiu Čas Rock podle vás. 725-33-1155.
1: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

Rádio Čas Rock dozněli Valve, Mother. No a jdeme si pustit nějakou muziku, a to podle Petra. Ahoj, mohli byste zahrát Beskydy, Zhasnutý motor, jsem v Řecku, poslouchám vás a čekám na nakládku. Je to jenom 45 stupňů, díky, kamionák Petr, tak ať se dílo daří, hodně šťastných kilometrů a děkujeme za to, že i tam se poslouchá Rádio Čas Rock. No a neděkujeme jenom Petrovi, ale vám všem, kteří máte naše rádio nalazeno. Ta nás velice těší, za to velké díky, no a já se s vámi loučím. Mějte se krásně, zítra zase, čau.

0: Koupěte totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
2: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
3: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
4: Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
5: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
6: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

volat v závěru 14. hodiny odpolední. Nazdar špíny, teda špíny, rošťáci samozřejmě, no přátelé, to je tak, když vás teta Hanka vezme na horor cirkus, jo? No ale o tom víc až za chvíli, Kiki Střelcová vás při pondělním odpolední zdraví ze studia Rádia Časrok. No nám počínaje dneškem, ofiko odstartoval poslední prázdninový týden a tak nový školní rok tady bude co by dub. No a protože jsem velký děcko mil, tak vám to milá dítka dneska ještě minimálně jednou připomenu. Ha, ale teď už se pojďme podívat na to, jaká muzika nás čeká po 15. Mike Tramp. Na slovíčko, respektive na zaspíváníčko, se dostaví Oasis. No a budu tady pro vás mít i uchvatné Dream Theater.

44 a 45 sekund k tomu, takže si naši milí seřičte velitelský čas. Kiki Střelcová vás zdraví z vln Rádia Časrok a za okamžik už naše Marcella Fabianova. Zůstaňte s námi.

0: vedoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Čas Rock.
4: Čas Rock.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
7: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
8: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
7: No tak hurá do toho. Omítky strojem.cz. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
8: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem.cz.
9: Řidiči, aktuálně pozor ve Frenštátu pod Radhoštěm. V ulici Školská čtvrť se srazila dvě osobní auta. V Jihomoravském kraji pak dávejte pozor na hlavním tahu mezi Tišnovem a Křižanovem. V Dolních Loučkách havarovalo osobní auto a dodávka. Na místě zasahují záchranáři. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobyelektro.cz.
11: Radio Čas Rock. Zprávy.
9: Dobré odpoledne, Rok.

0: Lékaři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. Minimální mzda v Česku od ledna vzroste, a to o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun hrubého. Změna se dotkne asi 181 tisíc zaměstnanců, nejčastěji v oborech, jako je gastronomie, maloobchod nebo úklidové služby. V dalších letech má částka podle plánu Ministerstva práce růst ještě výrazněji. Dnes se na tom shodla tripartita.
1: Morava aktuálně.
0: Starý Bohumín o svou poštu nepřijde. Vedoucí sportovního klubu Viktorie, která ji provozuje, včetně hospody, na podzim končí. Město ale už našlo nového zájemce, který obě služby v budově zachová. Více podrobností dodává mluvčí města Jana Končítková.
2: Pro obyvatele Starého Bohumína by šlo o citelnou ztrátu. Městskou část odděluje od centra města dálnice a každá služba, za kterou místní nemusí cestovat do Nového Bohumína, jim usnadňuje každodenní život. Iniciovali jsme proto jednání se zástupci České pošty i tělovýchovné jednoty Viktorie, abychom našli cestu, jak poštovní služby ve Starém Bohumíně zachovat.
0: V Lutíně na Olomoucku začala stavba nového zdravotnického centra. Místo chátrajícího domu s pečovatelskou službou vyroste čtyřpatrová budova, kam se přesunou ordinace praktických lékařů, zubařů i rehabilitace a vrátí se zpátky i lékárna, která v obci už několik let chybí. Hotovo má být příští rok na podzim. A tenistka Linda Nosková se ve světovém žebříčku posunula na 6. příčku, což je její nejlepší umístění v kariéře. Wimbledonská vítězka je o jednu pozici před Karolínou Muchovou. Životní maximum si vylepšila i Sára Bejlek, které po semifinálové účasti na turnaji v Cincinnati patří 29. místo. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

Na vašich přijímačích ladíte rádio Časrok, máme krátce po 15. hodině odpolední a dozněl nám avizovaný Mike Tramp. No a přátelé, máme tady první odpoledne nového týdne, k tomu krásný den. Ovšem pro koho nejspíš není až tak krásný, jsou všechny děti školou povinné, že? No, už vám to za týden příští úterý začíná smradi. Už je třeba zase jako, abyste dostali nějaký ten režim, pač vy pak stejně nevíte roupama co by, že za nás to nebylo jiné. No a je třeba zase i zaktivizovat ty vaše mozkové závity, bo byste pak byli gupy jak bed na kytu. Pro ty přespolní, jo? No, že by prostě byli

0: blbý jak necky. Jo? No ale já tady v úvodu zmínila horor cirkus v čele s klaunem Špínou, na kterého si jako určitě vzpomenete, protože tato postavička byla i u nás na rádiu Čas Rok v minulosti hostem v našem podcastu, který si samozřejmě můžete zpětně najít a pustit. No a kdybyste tuhletu kreaturu chtěli vidět naživo a zároveň zažít jako fakt kulturní zážitek, který jen tak někde nezažijete, tak horor cirkus už nějaký ten týden obsazuje plochu před svinovským vlakovým nádražím. No a protože mají v Ostravě velký úspěch, tak prodlužují svoji návštěvu tady u nás a vypadá to, že se na ně budete jít moct podívat nejenže do konce prázdnin, ale ještě i první týden nového školního roku. Takže tam klidně zajděte během posledních prázdninových dnů, anebo si zpříjemněte start školy. No a protože si zpříjemňujeme každý den a také každou hodinu a minutu na vlnách Rádia Čas Rok poctivou rockovou a metalovou muzikou, tak tady je její další nálož. Já vám přeju fajn poslech a pohodové pondělní odpoledne.
1: Rádio Čas Rok. I mlé.

0: Ladíte pondělní odpolední vysílání Rádia Čas Rok dneska netradičně s Kikinou. No a když dneska zastupuju teda tu naši tetu Hanku, tak vás nemůžu neotravovat s odpočtem do Vánoc, naši milí. Dámy a pánové, od dneška přesně za 17 týdnů tady máme Vánoce. Jupiju, pro ty zvídavější, jo, tam to dělá krásných 122 dnů. 24. srpen je v plném proudu s aktuálně velice příjemnýma teplotama mezi 21 až 25 stupni, takže ideální na to se buď jít někde projít nebo dělat na zahrádce. Svátek slaví netradiční jméno aramejského původu a tím je Bartoloměj. Pánové, kterých je údajně v Česku pouhých 808 kousků, ale nejsou jediní, co dnes oslavují. Poslouchejte, komu, respektive čemu všemu dnešek patří. V Americe, prosím vás, dneska oslavují tamní tradiční lahodnou pochoutku, kterou je broskvový koláč. No a ještě jako zůstaneme u těch dobrot, protože je taky den vaflí. Takže milá dítka, školou povinna, můžete si aspoň ten týden před začátkem nového školního roku osladit a obalit nervy v nějaké ze zmíněných dobrot. Já říkala, že vám to dnes ještě minimálně jednu připomenu. No a oslavují se třeba i nože, bez kterých by se snad žádná domácnost, hlavně pak kuchyně, neobešla. No, tak tolik průřezem toho, co se dneska všude, kde slaví 24. srpna. No a já myslím, že kecání bylo dost a pojďme si dát zase za chvíli další muziku. Těšit se můžete na Jasnou páku, avizované Dream Theater, anebo taky Limp Bizkit. Tak fajn poslech.
1: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akutří paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
3: Cože, ty máš 150 technobodů?
4: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
3: A kde to jako najdu?
4: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
3: No jasně.
4: Stáhni Technotrasu.

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: že 8minutové Dream Theater jste měli prostor a čas si teď pořádně na rádiu Čas Rock vychutnat. Máme minutku po půl čtvrté odpolední, no a co myslíte, že nastane teď? Ano, tradiční posluchač ví, že si dáme song na přání. Takže ať už teďka svačíte, nebo ještě pracujete, nebo vykonáváte jakoukoliv jinou činnost, všechno odložte a zpříjemněte si start pondělního odpoledne. 725-33-1155. To je to číslo, na které, když se dovoláte nebo dopíšete, tak vám splním vaše hudební přání.
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozví se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: Na vlnách Rádia Čas Rok nám dohráli Limp Bizkit, oh yeah. A na drátě by měl být Pavel. Ahoj chlape, já tě zdravím.
1: Zdravím, zdravím.
0: Tak povídej, přeháněj, jak to jde u tebe při pondělku, takhle ze startu týdne?
1: No, na balkóně sluníčko.
0: Hezky, pěkně. Prosím tě, máš doma nějaké děti školou povinné, nebo už to máš všecko odrostlé?
1: Tepak. Rozvedený, šťastný, bezdětný.
0: Jo, takhle. Takže ty seš vlastně muž bez starostí zcela v žádných. Tak.
1: Ano, ano.
0: Máš klidný život.
1: A už jim to přeju, harantům.
0: Jo, jo, já jsem taky říkala, že tady dneska do nich ještě budu rejt a připomínat jim to. Mě budou milovat. Prosím tě, ty jsi vybral Nazarety, já jsem vybrala song Miss Misery. Tak komu to pošlem?
1: No, jelikož pocházím z toho kraje jako Hlučínsko a tam dál, takže pro ty všechny z Prajské.
0: Dobrá, prosím tě, a je to pravda, o prajzácích se říká, že jsou vysraní. Ježíš, je to jako vyčuraní na peníze. Je to pravda?
1: No, hele, víš, jak vznikl měděnej drát?
0: Ne.
1: No, ty si to možná nepamatuješ, ale padesátník byl tenkrát z mědi a hodil se mezi dva prajzáky.
0: Dobrý, takže je mi to naprosto jasné, jak to na Prajské vypadá. Pavlíku, díky za rozšíření obzoru, za milý telefonát taktéž. Přeju ti krásné odpoledne a tady už je muzika. Ať se daří, ahoj.
1: Vám taky, vám taky. Čus.

0: Roková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Časrok. Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
6: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
5: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
7: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti TJ Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.

0: 15. hodiny odpolední za 3 minutky, přátelé. Odbije 16. hodina dnešního 24. srpnového dne. No a já doufám, že si všichni to pondělní odpoledne užíváte co nejvíc na pohodu. No a jaká muzika zazní v další 60 minutovce? Dáme Gunsny. Rozdivočíme to, no ale naopak, abychom to trošičku sklidnili, dáme Calling. No a budu tady pro vás mít nachystané taky Bolís. Nám to bude hrát po 16. Kiki Střelcová vás zdraví, přeju klidné odpoledne. No a mrkneme se třeba na novinky týkající se webu Rádia Časrok. To, jak je budete moci ovlivnit, co se dozvíte už za pár minut, a budu tady pro vás mít i jednu sportovní pozvánku. Teď už ale Marcelka Fabiánová, zůstaňte s námi.
1: Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna

0: stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mks.havířov.cz.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte dvakrát více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
3: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
8: Jedu vlakem Českých drah.
9: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
10: Řidiči, aktuálně pozor v Jablunkově na Frýdecko-Místecku. Osobní auto tady srazilo cyklistu. K nehodě došlo na starém průtahu městem u mostu přes řeku Olši a na místě zasahují záchranáři. Dopravní komplikace jsou také v Bílovci, v Budovatelské ulici, kde havarovala 2 osobní auta, právě tak jako ve Zlíně ve Slínové ulici. A v centru Brna v Uhelné ulici u Vaňkovky je po havárii silnice zablokovaná v celé šířce. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
12: Rádio Čas Rock. Zprávy.
10: Pohodové odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Vláda schválila změny v penzijním spoření. To už bude výhodnější především pro mladé lidi. Lidem do 29 let se totiž zdvojnásobí státní podpora na 40% z vložené částky. Mladí si navíc budou moci do 36 let jednorázově vybrat třetinu na spořených peněz, aniž by přišli o státní příspěvky nebo museli sumu dodatečně danit. Novinka naopak sníží poplatky penzijním společnostem a do 10 let úplně zruší staré fondu.
13: Morava aktuálně.
10: V Přerově bude otevřena nová odstavná plocha. Parkování nabídne zdarma a řidiči to budou mít k nádraží jen pár kroků. Více podrobností má pro nás mluvčí města Lenka Chalupová.
14: Od září budou moci řidiči v Přerově využívat novou bezplatnou odstavnou plochu, která se nachází v blízkosti bývalé Juty ve Škodově ulici. Kapacita až 200 vozidel má sloužit nejen lidem, kteří do Přerova přijíždějí za prací nebo odtud pokračují vlakem či autobusem, ale také majitelům dodávek. Právě pro ně vzniká nový prostor, který nabídne možnost dlouhodobějšího odstavení vozidel mimo obytné lokality a veřejná parkoviště.
10: V ostravské části jich končí dvě problémové ubytovny. Hotelový dům Hlubina bude přestavěn na moderní bytový dům s více než 200 byty a novým parkovištěm. Z chátrajícího objektu se už stěhuje zhruba 300 nájemníků. Právě tak jako z ubytovny Sojba v Zábřehu. A tenistka Nikola Bartuňková zahájila v Monterey generálku na US Open výhrou. V prvním kole porazila 6-4, 6-3 Antonii Ružičovou z Chorvatska a její další soupeřkou v Mexiku bude čtvrtá nasazená Anastázia Potapovová z Rakouska. Tolik aktuální zprávy, ty další opět zahodnou.

Gold na vlnách Rádia Čas Rock v rámci pondělního odpoledne. No a já tady pro vás mám něco, s čím budete moct ovlivnit naše dění na Rádiu Čas Rock. A není to, přátelé, aktuální playlist. Do toho, jak víte, můžete zasahovat jako každých 60 minut, vždycky ve druhé polovině hodiny. No ale teď tady mám něco jiného. Můžete nám pomoct se vzhledem nových webových stránek, které tak jako chystáme a plánujeme, ovšem podle toho, jestli vlastně vy s tím nějak zásadně budete souhlasit či nikoli. Jo, prosím vás, když najdete na naše weby casrock.cz, vyskočí tam na vás ikonka, která se vás zeptá, jestli chcete okoštovat náš nový vzhled. No a my to po vás nechceme jen tak zadarmo. Vy, co ten čas věnujete vyplnění nemoc dlouhému dotazníku, vším se proklikáte a napíšete nám to jako hezky, upřímně od srdce, co si ovšem myslíte, na co se vás tam ptáme, tak vás automaticky zařadíme do slusování, v rámci kterého pak budete moct vyhrávat nové hadry Radia Čas Rock a televize Rebel. No neberte to, to jako za těch pár minut usazení se k počítači stojí. I těm, co pořád nemají čas. Takže prosím, prosím za naše moderátory, za naši bandu, za naše promotéry, pomožte nám s novýma webovkama. Jestli jo, nebo ne. V případě, že jo, tak jakým způsobem. Díky, že nám pomáháte. A vidím k další muzice.

0: tak dál.
1: No tak přátelé, musíme si ten start nového týdne trošičku rozproudit, zpříjemnit, rozvrkočit a nevím co všechno ještě. Já doufám, že vám ten start nového týdne zpříjemňujeme na vlnách Rádia Čas Rock i při pondělním odpoledni. Máme 23 minut po 16. No a teď pozor, jo, přijde taková inteligentní úvaha. Máme pondělí a to znamená, že zítra přijde úterý. No, ale prosím vás, jo, abyste si zase úplně nemysleli, že Střelcová je blond a v pondělí, že jsem úplně mimo, jo. Já směřuji jasně k tajným úterkům, což je název soutěže, která probíhá vždycky druhý pracovní den týdne mezi 8 a 9 hodinou ranní v Ostrém budíčku. No a v rámci ní si můžete přijít k bombastickým cenám v podobě nejrůznějších lístků na zajímavé koncerty či festiáky. Stačí jenom, když budete pozorně po 8 poslouchat Iva s Tomem a jakmile zavelí a vy se dovoláte na linku 725 331 155 v daném pořadí, které hoši určí, můžete se zapojit do tajného úterku. Takže držím palce a přeju hodně štěstí. Tvoj, tvoj.
2: Tajné úterý Rádia Čas Rock.
3: A raz, dva, tři, 4,21.
4: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivé máslo 250 gramů jen za 36,90. Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Tvarohovo-smetanový krém Lipánek pro děti různé druhy 130 gramů již za 16,90. Nebo osvěžující řízný ležák Holba Šerák Zubr Grand či Litovel Moravan půl litru za 14,90. Více na mojehruska.cz.

nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: No a teď už na rádiu Čas Rock přichází opět čas, kdy vybereme nějakou muziku dle vašeho přání. Tak pište, volejte 725-331-155 a mezi tím, co bude hrát premiér, tak vybereme nějakou vaši srdcovku.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.
3: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme.

0: odpolední program Rádia Čas Rock. Premiéři už pomaličku dojíždějí do svého závěru. Já tady mám nachystané Rammsteiny pro Klukana, ale hele, tady nám někdo volá. Halo, halo, kdo tam, co to chcete?
1: Ahoj, ty kůrko, Peťa, Prlov.
0: No čau, Peťo, odkud? Z Prlova?
1: Prlov, no, už se
0: Prlov. Prlov, člověče, jsem si vzpomněla, nevím proč, na prťku, vole.
1: Ale ty jsi prostě myslíš, tak se nedivím ani.
0: No pardon, teda já a prostě smýšlet to teda, to jsi mě určitě spletl někým jiným. Prosím tě, co chceš?
1: Ty normálně, jestli by šlo Amon Amarth pro všetky.
0: No dobrá, no, když seš to ty, ale hele, vzhledem k tomu, že tě předběhl Klukan, tak zahrajeme prvně jemu ty Rammsteiny, které chtěl na Jižní Moravu do Halenkovic a prej taky pro nás, takže tím pádem, hele, to bude určitě i pro tebe, no a potom ti tam ty Amony šoupnu, jo?
1: Jo, a já tě vždycky poslouchám, já jsem vždycky sebe úplně vysmátý, protože jsi úplně perfektní přetrhýl.
0: Ježiš, to je milé, no tak doufám, že teď poslouchá šéf. Děkuju moc za krásná slova i za zavolání.
1: Dovolat se je strašně těžké.
0: No tak dívej se, tak jsi měl konečně to štěstí, že se to povedlo. No tak super.
1: Ale ne, já jsem konkrétně volal tobě, protože Ivoškovi, který už nedělal v rádiu už přes 2 roky, tak tomu jsem se dovolal, nebo přes 3 roky dokonce, tomu jsem se dovolal. S Babošovi jsem se dovolal, a to by ještě v životě ne.
0: No vidíš to, tak máme premiéru. Prosím mě, připomeň se mi ještě tím tvým ctěným jménem.
1: Petr.
0: Peťa, no Peťu tady máme hodně, ale já si budu pamatovat Prťka a Prlovice, to si zapamatuju.
1: Tak na WhatsApp jsem posílal, jak jsem odkopával v sobotu tady kus chalupy.
0: No dokonce, a jak se zdařilo? No.
1: Jej, pokoj. To je normálně do kačáku a to se nedá ani nahrabat hrabima.
0: No, nazdar, takže to bude ještě asi na dlouho, chápu to správně.
1: No, to je ještě dalších 15 metrů za chalupu.
0: Jej, no tak prosím tě.
1: Odkopávat metr do boku a 20 metrů ještě.
0: Tak dneska se na to vyprdni, vzhledem k tomu, že je pondělí.
1: Ne, já jdu tam asi do okna právě, víš ještě.
0: Jo, tak, no synku, dobrá, tak já ti teda tu muziku pošlu, ať ti to pěkně všechno odsejpá. Ještě jednou díky za milý telefonát a měj se krásně, ať se daří.
1: Já děkuji, že jsi se ti dovolal a ahoj, měj se krásně, měj se fajně. Čas rok.

0: No a ještě, než pošlu na přání Peti, ano, Peťa to byl, na přání Peti Amon Amart za chvíli na vlnách Rádia Čas Rock, tak tady budu mít něco pro všechny aktivní sportovce.
1: Rádio Čas Rock, kam za sportem.
0: Přátelé naši milí, Hangar Ostrava vás zve na své lezecké vymoženosti, které nabízí horolezecké a lezecké stěny, které jsou opravdu prvotřídní, moderní a nabízí vyžití jak pro malé, tak velké a zkušené i neskušené. Takže prosím vás, kdo byste chtěli využít ještě posledních prázdninových dnů se svými ratolestmi pro nějaký ten aktivní sport, aktivní odpočinek, tak zavítejte na ulici Nad Porubkou v Ostravě. Hangar Ostrava, lezecké centrum. No a pokud byste třeba si chtěli zpříjemnit začátky nového školního roku, tak stejně tak můžete hangar využít. Konec hlášení a za chvilku pokračujeme v další muzice.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio. Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO. Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days. Čas Rock. Čas Rock.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
8: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
9: Auto Pavlas. Fiat Professional Days v září a říjnu se blíží. Chcete spolehlivý Fiat Ducato, Scudo nebo Doblo za ještě výhodnějších podmínek? Na nic nečekejte a přijďte se informovat už teď. Auto Pavlas, váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
10: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: si doufám, přátelé, také zabékali, tak jako já tady ve studiu Rádia Čas Rock na Calling. V závěru 16. za 4 minutky odbije už 17. No a my v naší rockové pondělní jízdě pokračujeme z vesela dál. Na co se můžete těšit? Co se týče muziky, Pink Cream 69. Dostaví se taky Bruce Dickinson. No a chybět pochopitelně nemůže ani česká muzika. Dorazí Kouřící miminko, Vypsaná fixa. K tomu se mrkneme na nějaké ty novinky, které se teďka v Česku řeší a pozvu vás i na jednu fajn rockovou akci. Je s váma i nadále Kiki Střelcová, no ale teďka mě na chvíli vystřídá Marcelka Fabiánová, protože jsou nachystané další čerstvé zprávy a pohled na cesty. Mějte klidné pondělní odpoledne u Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
8: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
9: Řidiči aktuálně pozor v Klimkovicích u Ostravy. Na staré silnici směrem na Bílovec bourala dvě osobní auta. V Bílovci v Budovatelské ulici blokuje provoz další nehoda dvou

0: osobních vozidel a v Uherském Hradišti v Průmyslové ulici u vlakového nádraží i tady buďte opatrní kvůli střetu osobního auta s cyklistou. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Krásné odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Česko čeká v tomto týdnu obrovský teplotní skok. Zatímco dnes ráno Šumavu sevřely mrazy kolem minus 4 stupňů, v pátek meteorologové předpovídají návrat tropů s teplotami až 29 stupňů v Čechách a 34 stupňů na jižní Moravě. Druhá polovina týdne ale kromě veder přinese i silné bouřky a prudký vítr. O víkendu se pak mírně ochladí na průměrných 21 až 26 stupňů. Vlna veder se ale žene i na Evropu. Například v Řecku se budou teploty pohybovat kolem 42 stupňů Celsia.
1: Morava aktuálně.
0: Karviná jde s dobou. Městské střechy mění v zelené elektrárny. Nově přibudou na základní a mateřské škole v Karviné ráji desítky solárních panelů. Více nám řekla vedoucí odboru komunálních služeb Jana Majerová.
2: Chceme co nejlépe využít střechy městských budov a vyrábět elektřinu přímo tam, kde ji také spotřebujeme. U školních objektů ji využijeme například pro osvětlení, provoz kuchyně, ohřev vody nebo chlazení místností během horkých dnů. Projekt nám zároveň ukáže, jak efektivně můžeme podobná řešení využít i na dalších školních budovách.
0: Na poli u Počtátu na Přerovsku už technici uklidili trosky 30 metrů vysoké větrné elektrárny, která spadla ve čtvrtek. Podle odborníků budou kovové části recyklovány. Počtátská radnice ale požaduje kontrolu technického stavu zbývajících tří elektráren. Okolnosti pádu prověřuje policie. A hokejovou reprezentaci do 20 let čeká tento týden zřejmě klíčová prověrka před mistrovstvím světa, které se uskuteční na přelomu roku v Kanadě. Představí se na turnaji ve finském Espoo a trenérský tým v čele s Janem Tomajkem bude mít k dispozici prakticky všechny hráče, kteří působí v zámořských soutěžích. Tolik další zprávy, naslyšenou opět.

0: ale k vážnějšímu tématu. Já vám musím říct, že mě z aktuálních výzkumů teď celkem zděsilo, že patřím jako k pouhým 20% populace, která nepije. Jo, co se Česka týče. Ne, že bych jako byla vylečený alkoholik, jo, ale prostě to jako k životu nepotřebuju a ani to nějak nevyhovuje mému organismu. Nicméně, čeští odborníci teď potvrdili to, co tak jako vlastně kolem sebe vidíme na lidech, kteří pravidelně alkohol konzumují. Pravidelné chlastání degeneruje mozkové závity, přátelé. Je to potvrzené černé na bílém odborníky a není to jako opravdu nadsázka, ale bohužel holý fakt. Stačí, když tuto tekutou drogu užíváte každý den v menších dávkách a už při drobném množství se začíná mozek měnit k horšímu. Po vysazení alkoholu a následném obratu životního stylu k lepšímu, tedy zdravý životní styl, do kterého patří kvalitní stravování s pravidelným pohybem a bez chlastu, se šedá mozková kůra jako dokáže zotavit, ale bacha, pouze u lidí, kteří pili opravdu výjimečně. Bohužel po téhle jako nejrozšířenější závislosti u Čechů sáhne opravdu 80% obyvatelstva a mně přijde celkem smutné, že i po těchhletěch alarmujících informacích se jako někteří nedokážou ani na chvíli zamyslet nad změnou životního stylu. Jo, že i přesto, že třeba kolikrát hazardují se svým zdravím, to prostě přehlížejí a jedou dál. Další věc je, víte, kolik byste ušetřili peněz? No ale každý svého štěstím strůjcem, já si tady jako nebudu hrát na kazatele, každý si sáhněte do svého svědomí sami, stejně jako na ty své pivní pupíky. No teď si představte, jo, jaké by to bez něj bylo. Lépe by se vám žilo, chodilo, dýchalo. No a kluci, konečně byste si na něho po letech viděli.
1: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.

0: jízda k nevíře, přátelé. Před náma je poslední prázdninový víkend a i ten nabídne spoustu nejrůznějších akcí. No a já tady pro vás mám jeden super tip na skvělou akci, která proběhne ve Frýdku Místku. Konkrétně v areálu družstevního 311 v sobotu 28. od 17:30. Tam proběhne vzpomínkový koncert na Radima Šturmu. No a těšit se můžete na kapelu Lauter, kterou moc dobře znáte z našeho vysílání Rádia Časrok. Taky s námi zdolali Máničky na Lysé hoře. Tuším, že to bylo loni, jestli mě paměť neklame. No a před kapelou bude kapela Chráněná dílna. Takže pokud byste chtěli na Radima Šturmu zavzpomínat, tak v sobotu zavítejte do areálu družstevní ve Frýdku Místku za Lidlem.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Vyhrajte s extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
5: Cože, ty máš 150 technobodů?
6: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
5: A kde to jako najdu?
6: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
5: No jasně.
6: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.

0: Věřím, že úžasná pohodovka od The White Stripes přišla vhod úplně vám všem, kteří ladíte Radio Čas Rock krátce po 17:30 odpolední. No, přátelé, teď se nám v playlistu chystají Saxon a taky po nich jedna dle vašeho přání. Pište, volejte na 725-331-155, můžete využít i náš WhatsApp na stejném čísle, kam třeba můžete nahrát hlasovku, a nebo můžete načukat maila na studio@casrock.cz. Tyhle všechny možnosti můžete během následující muziky využít k tomu, abyste si řekli, jakou muziku byste nyní chtěli slyšet, tak dejte vědět.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
2: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: Maria, tak člověk si tady zapomene zmáčknout tlačítko a mluví do ticha. Jak bylo řečeno, jsme rádi o Časrok. No a já už mám teďka na drátě vzdálené Jizerské hory. Peťulo, ahoj, já tě zdravím.
1: Já zdravím, Kekinko, děkuji, že jsi mi to zvedla, protože naše roková rodinka tvrdí, že nám to nezvedáš.
0: Tak to nevím, kde na to přišli, ale OK, no, dobrá.
1: Tím pádem je všechny zdravím, Maxe, Minimaxe, Motáka, Tatara, Láďu z Maranela, Stevieho do Týdla temnoty z Těbořic a všechny ostatní, na který jsem zapomněl samozřejmě. Do Piráta hlavně, nesmíme zapomenout na kapitána.
0: Já teďka, mezi tím, co jsi říkal ten výčet, tak já přemýšlela nad tím, že možná roková rodina si myslí, že jako oni to tady ovládají a dovolávají se tady k nám jenom oni, ale k nám se dovolávají jako i jiní posluchači, přece jenom nás je přes 100 tisíc.
1: Já jim, ale prostě, hele, víš co, my to bereme nás 12 proti světu, že?
0: Je, ano, je mi to úplně jasné. Tak.
1: No, ale víš co, u těch starých chlapů mu to musíš mít pochopení, že?
0: Mám. Peťo, ty jsi vybral Destruction. S komu to pošlem teda? Všem vyjmenovaným? Plus ještě někomu?
1: No a hlavně všem, co mají ten trešík rádi, prostě, protože je to veselá muzika a já ji poslouchám od 12 let prostě a Destruction je jedna ze super klasik.
0: Dobrá, prosím tě, ještě co ty a závěr prázdnin. Ty jsi mi prozradil, že máš vlastně dítě školou povinné, ale už vysokoškolačku, takže vy už asi nějak jako začátek nového školního roku nehrotíte, nemám pravdu?
1: Ale je to dobrý, máme ještě před sebou jeden koncert, budou tady hrát Dangar Six na kopečku tady kousek, takže úplně na pohodičku chodí se mnou Kalit a poslouchá metal, takže je to v pohodě.
0: Paráda. No a navíc, co si budem, ten vysokoškolský akademický rok přece jenom začíná o chlup později než klasický školní rok. Takže, no, dcerunku... No, povídej.
1: Poslouchám, dobrý.
0: Dcerunku jsem chtěla říct pozdravuj, ať se jí v tom novém akademickém roce daří, užívejte ještě posledních zbytků prázdnin, no a tady už posílám muziku. Díky za zavolání, ať se daří. Ahoj.
1: A i tobě děkuju, princezno, mějte, čau.

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas rok. Čas rok.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
6: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
7: Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
8: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
9: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
10: Do Brna, do Prahy.
11: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
0: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přivese Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, jedna metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
5: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
6: My tentokrát nějak jako byli rychlejší než Kikina, nicméně přátelé, nebojte se nic, rozhodně mě tady nesklamstli ve studiu Rádia Čas Rock a my z vesela pokračujeme dále. Hodiny hlásí 17.59, nejvyšší čas předat slovo Marcelce Fabiánové, ale ještě předtím tady je menší ochutnávka toho, na čo sa môžte ťašiť po 18. No to je jedno.

0: Proste po 18. Lebo viete čo? Bude mucha, chlapi sú kokoti. Jako přepla na tu slovenštinu, i když nějak jako divně kostrbatě, nicméně přátelé, rozhodně s tímto názorem nesouhlasím, jo, to jenom abyste věděli. Nickelback. A taky divokej byl. To bude hrát po 18., která právě odvíjí. Zůstaňte s námi, jsme Rádio Čas Rok, já jsem Kiki Střelcová a teď už Marcella Fabianova.
1: Řidiči aktuálně pozor v Opavě v Hlučínské ulici. Na výjezdu směrem na Kravaře blokuje provoz nehoda dvou osobních aut. U Klimkovice na staré silnici směrem na Bílovec bourala další dvě osobní auta a v Uherském Hradišti v Průmyslové ulici u vlakového nádraží buďte opatrní kvůli střetu osobního auta s cyklistou. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas Rok. Zprávy.
1: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. Minimální mzda v Česku od ledna vzroste, a to o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun hrubého. Změna se dotkne asi 181 tisíc zaměstnanců, nejčastěji v oborech, jako je gastronomie, maloobchod nebo úklidové služby. V dalších letech má částka podle plánu Ministerstva práce růst ještě výrazněji. Dnes se na tom shodla tripartita.
2: Morava aktuálně.
1: Starý Bohumín o svou poštu nepřijde. Vedoucí sportovního klubu Viktorie, která ji provozuje, včetně hospody, na podzim končí. Město ale už našlo nového zájemce, který obě služby v budově zachová. Více podrobností dodává mluvčí města Jana Končítková.
3: Pro obyvatele Starého Bohumína by šlo o citelnou ztrátu. Městskou část odděluje od centra města dálnice a každá služba, za kterou místní nemusí cestovat do Nového Bohumína, jim usnadňuje každodenní život. Iniciovali jsme proto jednání se zástupci České pošty i tělovýchovné jednoty Viktorie, abychom našli cestu, jak poštovní služby ve Starém Bohumíně zachovat.
1: V Lutíně na Olomoucku začala stavba nového zdravotnického centra. Místo chátrajícího domu pečovatelskou službou vyroste čtyřpatrová budova, kam se přesunou ordinace praktických lékařů, zubařů i rehabilitace a vrátí se zpátky i lékárna, která v obci už několik let chybí. Hotovo má být příští rok na podzim. A tenistka Linda Nosková se ve světovém žebříčku posunula na 6. příčku, což je její nejlepší umístění v kariéře. Wimbledonská vítězka je o jednu pozici před Karolínou Muchovou. Životní maximum si vylepšila i Sara Bejlek, které po semifinálové účasti na turnaji v Cincinnati patří 29. místo. Tolik zprávy v 18 hodin. Hezké odpoledne.

taky ve 236. den roku 2026. Sladíte rádio Čas Rok. Do konce roku, přátelé, zbývá pouhých 129 dní. Šílené, svátek slaví Bartolomějové, no a 58. narozky dneska slaví Andreas Kisser ze Sepultury. Dnes je narozený třeba i český a rozhlasový hlasatel Honza Rosák, který oslavuje krásných 79 let. No a 63. má i hlas amerických metalistů John Bush z kapely Anthrax. Dnes je tomu taky 74 let, co byla v Opavě zahájena trolejbusová doprava. No a trolejbusy tam nahradili tramvaje. Jejich provoz zanikl pak o 4 roky později, konkrétně v roce 1956. Připomínáme si taky 20-leté výročí od momentu, kdy Pluto přestalo být planetou, jelikož podle tehdejších nových parametrů nesplňovalo definici planet, a tak se rozhodlo o vyřazení této trpasličí planety. Ovšem, tenhle ten zásadní krok vyvolal ve světě velmi bouřlivé emoce. No a rok 1981 připomíná odsouzení Marka Chapmana, který zavraždil Johna Lennona. Na den přesně pak po 37 letech v roce 2018 již po desáté tento muž požadoval propuštění z vězení, kterému soud ovšem opět zamítl. No, i takové události připomíná dnešní 24. srpen, který je připomínkou toho, že za 17 týdnů tady máme štědrý den. Ho, ho, ho.

Od roku 2001 hraje na plné pecky tahle ta kanadská partička Nickelback, která nám dozněla na rádiu Čas Rock. No a teďka jedna taková novinka okolo těchhle pánů, kteří už na konci října, konkrétně 30. vydají nové album, které ponese název Everything Under the Sun. No a chlapi z něj teďka vypustili už třetí single. Skladba nese název Leave Me Behind a vy si ji můžete poslechnout na YouTube, je, kde je volně dostupná. Takže, když tak poslechněte, dejte vědět, jestli se líbí nebo nelíbí. My už teďka na Čas roku dáme maraton a hned po nich novinka tohoto týdne. Fajn poslech.

0: Další pohodovka, která zazněla na vlnách Rádia Čas Rok, tentokrát už v rámci pondělního podvečera. Maraton ve jménu lásky. No a teď už v rána s novinkou tohoto týdne.
1: Rádio Čas Rok, novinka týdne.
2: Poslední prázdninový týden si zaslouží řádnou hudební řachu a to tenhle kousek rozhodně splňuje. Nová deska je venku, koncertní zastávka v Praze má datum 6. září a my se pojďme navnadit a zároveň udělat i tečku za letošním festivalovým létem. Ale děcka, je to jenom rock'n'roll. Hollywood Vampires, Raise the Dead.
1: Rádio Čas Rok, toto je novinka týdne.

0: léto s pravou rockovou muzikou na rádiu Čas Rock.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
0: Čas Rock. Čas Rock. Středa. Slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.
4: Čas

0: Tohle byl Udo na vlnách Radia Čas Rock. My si dáme teďka kapelu Free, All Right Now, známý to oblíbený song nás všech. No a mezi tím, co budou hrát, vypište, volejte na 725-331-155, protože nastal čas posledního songu na přání. No a já jsem se dozvěděla, že dneska náš věrný posluchač Mrazík slaví 57, takže milý Morozko, my ti přejeme všechno nejlepší k těm dnešním narozeninám, hlavně zdraví.
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je Rádio Čas Rock. Rádio Čas Rock.

dojíždí do svého závěru, ladíte rádio Čas rok, ano, nejvyšší čas jít domů, ten čas nastane za nějakých 20 minutek, přátelé, ale vy stále ještě ladíte pondělní podvečerní program rádia Čas rok s Kychinou za mikrofonem. No a my teďka budeme hrát Nirvánu všem řidičům, kteří jsou aktuálně za volantem. Píše Jarda, že to mám poslat nejenom těm, co jako jsou povoláním řidiči, ale taky všichni ti, co se teďka pohybují na nějakých těch soukromých cestách. No, hlavně dojďte, přátelé, všichni zdárně do cíla. Já myslím, že Drain You od Nirvány bude takovým zpříjemněním toho vašeho cestování.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti TJ Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
2: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
3: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
2: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
1: Auto Pavlas. Fiat Professional Days v září a říjnu se blíží. Chcete spolehlivý Fiat Ducato, Scudo nebo Doblo za ještě výhodnějších podmínek? Na nic nečekejte a přijďte se informovat už teď. Auto Pavlas, váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
4: Metalmania, Metalmania, Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: člověk takovou nečekanou návštěvu nebo kontrolu, to vlastně nevím, vůbec nečeká, pak se nestačí divit. Nicméně nastává pomaličko, ale jistě můj čas loučení, tak dneska si, Alešku, můžeš tady aspoň vychutnat se mnou Abu.
1: Jo, tak jo. No, takhle tak naživo, vidíš to?
0: No. Mm-hmm. A přátelé, vy pokud budete naladěni na vlnách Rádia Čas Rugby po 19., tak se těšte na našeho kolegu z Ostrého Budíčku, Toma Michalíka, se kterým se zpátky přeneseme na úžasnou holbu Rock na Grill. Tak se opatrujte a zase brzo.

Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji

0: Toyota Weekendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
2: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
3: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
2: No tak hurá do toho. Omítky strojem.cz. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
3: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem.cz.
4: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
5: Nazdar všichni rockeři, kteří rádi sledujete nebo posloucháte Rock Speciál. Jak můžete vidět, pokud sledujete televizi Rebel, tak se nacházíme venku, a to konkrétně na letošním ročníku festivalu Holba Rock na grilu. Takže dnes velice speciální. Ještě jednou všechny vítám v dalším Rock Speciálu. Tak přesně takhle doufám, že se budou hýbat i návštěvníci, protože v momentě, kdy to točíme, tak je všechno před námi. A návštěvníci víte, že Holba Rock na grilu, to je každoroční oslava Rádia Čas Rock. Letos už je to krásných 15 let. Takže co třeba? No třeba velká oslava. A i ten letošní line-up tomu odpovídá. My si každopádně v tom dnešním dílu budeme hrát kapely, které tady vystoupily v minulosti. A že jich bylo. Takže takový malý výcuc. Jednu si dáme právě teď, no a potom už zkusíme někoho najít.

0: Aktuální rok speciál natáčíme přímo v dějišti festivalu Holba Rock na grilu a natáčíme to vlastně ještě předtím, než to všechno vypukne. A se mnou je tady Patrik Kout, ahoj.
1: Ahoj.
0: Vlastně člověk, který tak trošičku za to všechno může, protože...
1: Tak trochu.
0: Hodně věcí tady máš na starost, prosím tě, tak jak probíhaly přípravy toho letošního festivalu?
1: No v pohodě, tak člověk už zná prostředí, jo, samozřejmě vždycky se vyskytne něco, co je potřeba řešit, nikdy to není úplně stejně, jo, ale myslím, že v pohodě.
0: Ty jsi to naznačil a vlastně já musím říct, ty nejsi žádný zelenáč, co se týče plánování akcí, ale umíš tam docela chodit. I přesto, po těch letech, jsou věci, které tě někdy dokážou překvapit?
1: Vždycky. A vždycky je to lidský faktor. Takže tak.
0: Letos máme 15 let, rádia Čas Rock. Jaká to bude oslava podle tebe? Protože těch tam 15, to někdy zlobí to dítko samozřejmě, tak bude se zlobit tady.
1: Já myslím, že se určitě bude zlobit. Konkrétně dneska večer se tady bude řádit před třema sestrama, před jejich vystoupením. A bude tady takové, řekl bych, vyvrcholení celoodpolední soutěže ve hře na neviditelnou kytaru, air guitar, takže umíte si představit, co se bude dít. Všichni to známe, každý to někdy udělá, a kdo říká, že ne, tak keca.
0: To je pravda.
1: No a budou fajn ceny, jo, spousta oblečení, předplatné časopisu Spark a podobně. Bude to paráda.
0: No. Fajn ceny, ale hlavně fajn muzika po celou dobu festivalu. Těšíme se na to, Patriku, já doufám, že se na všechno vyvede a že se spolu zase potkáme třeba za 2 dny a zhodnotíme to.
1: Já taky doufám, děkuju.

0: Tento rok speciál natáčíme přímo v dějišti festivalu Holba Rock na Grilu a já tady mám vlastně čerstvý kousek po koncertě. Pepa Michálek, čau.
1: Čau všichni, ahoj.
0: Můžete vidět, má ještě žízeň, protože před malou
1: chvíli. Brutální.
0: Jste hráli parádní set, tak prosím tě, jak
1: Děkujeme.
0: Se hrálo?
1: Ty ho viděl jsi to sám, lidi jsou tady kouzelní, nás to tady vždycky hrozně baví a tohle je krásný festival. Hrálo se krásně, no, co ti mám říct?
0: I jako v tu hodinu, bylo teplo, ale lidi přišli. Ty jsi tam poběhal mezi něma, jsem si všiml.
1: Ale tak když prostě vidíš, že to lidi baví a baví to tebe, tak jdeš prostě za nima, jako chceš být s nima blízko, že? To tak je.
0: Prosím tě, co ty vlastně a ty a letní festivaly, máš je radši než kluby?
1: To se úplně nedá říct, jakože to léto prostě vybízí k tomu hrát venku, ideálně na větší stage, s dobrým zvukem, ale potom prostě na podzim se začneš zpátky do klubu, jsi zase blízko, prostě ten rock'n'roll je o tom být blízko lidem a to je, jako každý má svoje.
0: Takže jsi rád, že se to takhle hezky střídá, prostě léto.
1: Jasný, to je nejlepší.
0: Prosím tě, jaké jsou vaše aktuální plány do budoucna?
1: to zní hrozně klišovitě, ale hrát a hrát.
0: Ale to je úplně nejlepší, protože ta odezva těch lidí jde potom vidět.
1: Máme venku novou desku, nový album, Zítřek být nemusí, takže ho chceme dostat vlastně do každého koutu republiky a budeme jezdit, co to půjde. No,
0: a my budeme rádi určitě chodit. Pepa Michálek, jsem rád, že jsi našel čas a ať se daří, díky, čau.
1: Mějte se parádně, čau.

0: Aktuální rok speciál na rádiu Čas Rok a televizi Rebel točíme přímo v dějišti festivalu Holba Rok na grilu 2026. A jak můžete vidět, já tady mám dalšího hosta. Moc děkuji za jeho čas, Radim Pařízek mladší, ahoj.
1: Ahoj, díky za pozvání.
0: Tak, jak si užíváš letošní ročník?
1: Je to úžasné. Já jsem strašně rád za tu podporu. Za tu neutuchající podporu, kterou nám ti fanoušci dávají. A ten line-up je podle mě skvělý. Já sám si to užívám a ta atmosféra je jedinečná. Já teda obrazil jsem hodně akcí, ale neříkám, že je úplně dokonalá, ale je prostě absolutně jedinečná. Taková srdcová.
0: Je domácí.
1: Je domácí, je to tak.
0: Ty jsi to vlastně včera užíval z pozice hudebníka. Dneska si to můžeš užít z pozice návštěvníka, i když samozřejmě vnímáš to asi pořád jinak, že...
1: Jasně.
0: Ale je to rozdíl takhle vnímat tu akci?
1: Určitě. Já vždycky v ten den koncertu mám takový stres, protože že člověk chce všechno zvládnout, chce, aby všechno bylo aspoň průměrně dokonale, jak někteří říkají, a pořád přemýšlí nad tím, jestli na něco nezapomněl, jestli všechno je ošetřené. Po tom koncertě už je to trošičku lepší, ale pořád je člověku ještě ten adrenalin a je to takové, je to určitě jiné. Dneska si to teda užívám úplně jinak a jsem trošku víc v pohodě.
0: Máš to jako já, že asi po každé akci řeknu, že jsem mi udělal špatně a že jsem to měl udělat líp.
1: To je podle mě asi jako součást toho to dělat dobře, protože vždycky je potřeba vypilovat ještě ty věci, které nedopadly, ale já si myslím, že se to letos strašně daří. Mm-hmm. I vám, i všem tady si myslím, že to je opravdu skvělé.
0: Já se často ptám, když mám možnost mluvit s nějakým takhle hudebníku, rozdíl ty festivaly anebo kluby. Jak je to u tebe? Preferuješ něco z toho nebo jsi rád, že se to střídá?
1: Je to jiné, protože přece jenom do toho klubu ti lidi přijdou přímo na tu kapelu. A musím říct, že na některých festivalech, nenutně možná třeba tady, ale na některých je potřeba si ty lidi získat. A je tam pořád nějaká taková ta bojovnost na začátku, opravdu tam prostě ze sebe nechat úplně všechno, vlastně stejně jako v tom klubu, ale tady je to ještě podpořené tím, že člověk si fakt ty lidi musí trochu získat. A je to určitě trochu jiné, ale zase je to takové otevřenější a ti lidi dávají možná trošku jinak to srdce, než ho dávají v tom klubu, takže určitě je to jiné.
0: Jak vlastně ve tvých očích ten festival rostl? Když si vzpomínáš, když jsi byl poprvé na Holbě a když se ohlídneš za těma rokama a podíváš se teď na ten aktuální ročník?
1: Tak kromě změny místa, to roste určitě jako v míře organizace, vůbec v tom celém zvládnutí. Učíme se strašně moc věcí, které ještě opravdu chceme dotáhnout do toho plného konce, hlavně pro ty diváky, aby si to mohli co nejvíc užít. A snažíme se pilovat ty malé drobné věci, které prostě vždycky nastanou. Ale celkově je tady strašně vidět pořád ty stejné tváře, ty skupinky lidí, ty kamarády, kteří tady prostě rok co rok jezdí a užívají si to a už to mají vlastně jako nějakou svoji prostě kultovní akci. A já si toho strašně vážím, protože říkám, v té atmosféře je to strašně cítit. Takže určitě to roste a roste to krásným, nádherným směrem, podle mě.
0: A my už se teď těšíme na příště, a to jsme ještě neskončili. Děkuju moc, radíme za tvůj čas.
1: Díky.
0: A my pojďme na další muziku.

0: Dnešní rok speciál se pomaličku chýlí ke svému konci, ale já tady mám ještě jednoho hosta, hostku. Zuzka, čau.
1: Ahoj, ahoj.
0: Prosím tě, ty máš tady na letošním ročníku na starost backstage.
1: Je to tak.
0: To znamená, že tady si kapela ani nebrnkne nebýt tvého svolení.
1: No, je to tak jako podobný, já to mám na starosti, že se svojí kolegyní backstage staráme se o kapely, celý catering, mě ještě potom volí do vysílačky, když někdo přijede, tak si je tady zaparkujeme krásně a mají celkový krásný servis.
0: Máte v uvozovkách to štěstí na to, že jsou tady nějaké jako vytříbené požadavky?
1: Vytříbené požadavky asi ne. Tak klasicky, že nějaké vody, alkoholy a akorát vlastně děláme trošku speciální šatnu pro Pretty Maids.
0: Jaké jsou zatím kapely, co tady jezdí?
1: Jsou zlatíčka. Jo. Fakt jsou strašně boží, komunikativní, užívají si to a chtějí to dělat a hlavně jako lidi jsou tak jako skvělí.
0: A to nás čeká ještě taky dneska příjezd kapely Pretty Maids.
1: Ano.
0: Historický okamžik tady na holbu, těšíš se na ně?
1: Já se na ně hrozně těším. A je to prostě úplně velká kapela, že jo, mám dokonce u sebe CDčko na podpis, takže se na to těšíme, až mi ji podepíšou.
0: Těšíme se, my se těšíme taky, těšíme se zároveň vám i děkujeme, jestli jste byli tady na holbě, protože tohle bylo takové malé ohlédnutí, už teď se těšíme na příští rok. No ale pro dnešek je to vše, já vám děkuju taky tobě, Zuzko.
1: Já ti taky děkuju, Tome.
0: Udělala čas a vy se mějte, bando, od nás ještě jeden klip na závěr a příští týden zase v dalším rok speciálu.

našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mks.cz.

0: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days. Čas rok. Čas rok. Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Do Brna, do Prahy.
4: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den, každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Jedu vlakem, jedu vlakem, jedu vlakem Českých drah.
6: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
7: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
8: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivé máslo 250 gramů jen za 36,90. Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Tvarohovo-smetanový krém Lipánek pro děti různé druhy 130 gramů již za 16,90. Nebo osvěžující řízný ležák Holba Šerák Zubr Grand či Litovel Moravan půl litru za 14,90. Více na moje hruska.cz.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na MKS.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje

Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

herečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8:00 ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.